Zde nám projekt Aliodie z Itálie a deska, která vyšla minulý týden pod názvem Minama Mercury Vortex Engine, a to byla ukázka z těch tří věcí, aspoň je ta závěrečná Mercury Vortex Engine. Jinak snad si dáme nějakým příští seanci do pořadu. Teď už ale tato francouzsko-britská také talentovaná producentka Beatrice M, vlastním jménem Beatrice Masters, která se konečně rozoupala po těch několika EPčkách úspěšných na značce třeba Tempa či právě Tectonic nebo Rince France, vydat celé album. Vyšlo také před pár týdny, teďka už ho tady mám, nosím také dva týdny, ale stojí moc za to. Má název Sinking, klesání. No a tohle už je ukázka, závěrečný track Years. Novinka jinak značky Tectonic, tohleto dubstepová labelu. No ale myslím, že tohle novinka překračuje hranice tohohle žánru zde různými směry, ať do ambientu.

Beatrice M, ta francouzsko-britská producentka, výborná, její už debutová deska Singing, která vyšla jíka před pár týdny na značce Tectonic. Ukázka Years. No a nám se rozeznívá už další album, tentokrát debut benátského basketarista a producenta Erika Demura, které vyšlo rovněž jíka před pár týdny na značce Bastard Jazz. A vy tam nejde takový cinematický jazz funk ambientní dump tempo sound. Pouze 6 nahrávek, myslím, že najdete na téhletého mini albu, který má lehce přes půl hodinky. A to už je závěrečná věc How. Erik Demuro.

Tak to byl benátský italský hudebník Eric Demuro a jeho albový Debit Simulcra na značce Bastard Jazz ukázce How. Každopádně příjemná, taková down tempo fúze Simulacra, tak je název tohleto album. No a nám na závěr si tady nechávám tohleto album takový zajímavých zvuků experimentů na poli ambientu, které vyšlo také na mnichovské německé značce Alien Tape. Také ho sem nosím už tak možná měsíc už. Ale tohle už je ukázka z desky Pond z kalba Bird Knock. Projekt Gust. No a poslední věc dnešní novinkách, za chviličku už také se vydáme za profilovým pořadem intro dneska s italskou dvojicí Paladian.

0: Tolik Konrad Wehrmeister aka Gast, jak si říká tento německý producent, který koncem května vydal tohleto své studiové album Pond, to je ukázka Bird Knock. Kompletní playlist na Rádiu 1 už na stánce, teď už pořad Intro s Paladiem.
1: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.

opět příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelném profilovém pořadu Intro vám přeje Josef Sedloň a dnes právě s italskou dvojicí Paladien. Ta zněla hned svém prvním singlovce z roku 2020, kterou vydali ve spolupráci s Andres Audio a Sun. Skladba Milk to byla a vyšla na znice Rarara v létě roku 2020 od téhletoho dua, konkrétně právě z Itálie, které však v současnosti tvoří už od konce minulé dekády, kdy přesídlo do Barcelony právě ve Španělsku. Gabriel Mariotti a Salvatore Sapienza, oba mají kořeny, musím říct, právě v Itálii a také i v architektuře, kterou oba vystudovali, a tento jejich společný akademický a kreativní základ se zásadně právě sformoval to, jak přistupují vůbec i ke své hudební tvorbě. Samotný název projektu Paladien odkazuje i na slavného renesančního architekta Andrea Palladia, který byl známý svým citem pro symetrii a vůbec i geometrii a matematické proporce budov, které právě oni tyhle ty postupy se snaží zakomponovat i do své velmi příjemné organické elektroniky. My si Paladien dáváme do pořadu intro, chci říct, v souvislosti také s jejich debutovým vystoupením zde v Praze. Konečně je uvidíte letos v prosinci, 5. prosince na závěrečné Music Infinity, a to společně i s dalším talentem, tentokrát z Británie, Carmichael. Teď ale pojďme za touhletou singlovou záležitostí, která vyšla v říjnu roku 2020, po čtvrtroce od téhleté prvotiny Milk. Tohle je ukázka Carpets, která ostatně na singlu dostala i remix od zpřízněných Sun Glitters ze značky právě Future Archive, kde tato singlovka vyšla a později se objevila i na také tomhletom stejnomenem, chci říct pak EPčku, ne stejnovaném, ale později i na EP Surface z kraje roku 2021. Teď ale už skaba Carpets v originále. Paladien v dnešním intru a info a playlist také nejte na stránce Rádia 1.

posloucháte v dnešním intru. Tohle byla ukázka také jejich singlu Fur, který vyšel také přes značku Future Archive ještě před vydáním toho celého EP Surfaces, tak konkrétně dostal i koncem roku listopadu Adamain Edit, který samozřejmě pak se objevil i na deluxe verzi jejich debutové desky Orca, ale my si teď dáme jako ukázku z tohohle jejich počinu, který vznikl při vlastně pandemii covidové v Barceloně během toho vlastně konce roku 2020 a z EP Surfaces ukázku úvodního tracku Birth. Doplním, že

To byla ukázka Last Day, skladby od Paladin, tentokrát spolupráce také s producentem z Litvy Rush Keys. Vyšlo na americké značce Loka, já mám si Petra Skre roku na původně i, myslím, že snad kompilaci Season 3, ale pak je samostatný single v dubnu toho roku 2021, na který navázal Paladin dalším singlem. Tohleto duo z Barcelony, ale italského původu. Konkrétně touhletou spoluprací s producentem zase tentokrát Helium z Paříže. V červnu vyšel ten single Freckles.

Posloucháte profilový pořad Intro dnes s italskou dvojicí žijící v Barceloně Paladien a tohle byla ukázka jejich prvního samostatného singlu pro americký label Lokai. Skladba Burn Marks vyšla v září tam roku 2021 a poté vlastně spolupráci s projektem vlastně Rašky z kraje z jara. První vlastně samostatná záležitost, no a vlastně tak vlastně trošku tak fluktovali mezi tou americkou značkou a evropským vydatelstvím Feature Archive, na kterým se ostatně zase objevila další, pak EP, respektive záležitost až později, ale teďka vlastně si dáme tohleto jejich EPčko z října roku 2021 pro značku Enhanced Music nebo Enhanced Chill a bude to ukázka z jejich EPčka Marbles, na kterém jste našli stejnojmennou skladbu také s projektem Back Forth. My si dáme ukázku však Licorice, tyhle té víc takové chill věci, a tu spolupráci s Back Forth s klubu Marbles si nabídneme pak v remixu, který pro ně obstaral o měsíc později producent Bonsai ze značky Folded Music. Teď už Paladien a skladba Licorice EP Marbles. A vy posloucháte intro s tohletou italskou dvojicí, která vystoupí 5. prosince letošního roku v Palace Acropolis.

Tak, další tentokrát remixová práce pro Paladin od kolegy Bonsai ze značky Folded Music, také výborného downtempo vydavatelství, stejně jako Lokai, kde Paladin také vydávali z kraje tohle této dekády. No a vlastně oni v té době také měli už na svém kontě výborné i remixy, další čtyři snad dokonce udělali během roku 2021, třeba pro Sebastiana Davidsona, projekt Fields, Diaven či také Aitona, které vyšly od toho jara roku 2021 až do toho právě podzimu roku 2021. Prostě během léta vydali snad 3 nebo 4 remixy. No a tohle právě spolupráce Paladin s projektem Equinemus a Fields právě, pro které i dělali remix. Konkrétně skladba As We Rise, která se objevila z kraje roku 2022 na značce High Vibe. A já si myslím, že tuhle spolupráci si také teďka zahrajeme. Paladin, Equinemus a Fields s tečkou. Ukázka As We Rise. Vy posloucháte intro dnes s touhletou italskou dvojicí žijící v Barceloně. Paladin. Více info na stránce Rádio 1 pod pořadem intro.

Pavla Ukázka už za debutové chystané desky kapely Palladian z roku 2023, singl Ostro, který se objevil z kraje roku v únoru. Vlastně potom ještě listopadovém singlu spolupráci také Palladian s Aquanimals, ještě projektem, a také Korezma, který už ale nestihneme si tady všechno odehrát, ale krásná věc, Ostro. Ukázala, jak umí nádherně organicky proplést akustické zvuky a s elektronikou právě tohleto italské původně duo Gabriela Mariotti a Salvatore Sapienza alias Palladian. Každopádně jejich deska Okra dala celkově 4 singly. Myslím si, že z těch 8 nahrávek si všechny tyhle ty singly dáme jako ukázku z téhleté vydařené debutové desky, která vyšla v květnu roku 2023 na značce Lokai, v tom americkém downtempo elektrickém labelu producenta Nancy Patra. Tohle už ukázka Zagara, která je single, který se objevil v březnu roku 2023. Palladian dnešním intru. Na playlist a kompletní info na stránkách Radio.

Italské elektronické duo Paladien a jejich nádherná věc Sierra, další single, který šel, myslím, že v dubnu, před vydáním jejich debutové desky Okra. Tentokrát skladba Sierra s také producent ze Spojených států Merge, která se objevila ještě před vydáním desky. No a my si dáme z této jejich prvotiny albové, která vyšla pak v květnu pod názvem Okr. Okra, což je vlastně okrová barva, jak sama kapela tím chtěla vlastně pojmenovat to album díky svým vzpomínkám a vizím krajin spojený s touto hřejivou a zemitou barvou, jak hodně možná vydávají ve středomorském prostředí v Barcelony. Každopádně výborný album, které moc šikovně balancovalo na pomezí právě loungeové, takové poslechovější muziky a klubovou hudbou. Na desce se objevilo celkem 8 nahrávek, žádné z té historie, pouze ty singly, které vyšly před vydáním čtvrt rok, než deska vyšla. No a kromě spolupráce s Merge producentem je tam také další skladba s Delatude projektem. Každopádně tohle už je ukázka Jupiter, Paladin a jejich debutové album

Krásná remixová práce, tentokrát od dvojce Paladin, o kterých také posloucháte dnešní profilový pořad intro, a to v souvislosti s jejich potvrzeným koncertem premiérou 5. prosince tohle roku, kdy vystoupí na Music Infinity společně s Carmichael v Paláci Akropolis na Music Infinity, tohle tom premiérovém koncertním podujetí. A tohle byla remixová práce pro americký projekt A Day Maim. Skladba Abacus vyšla pak také na i albu Okre, podobný název. No ale důležité zmínit, že v tom roce 2024, kdy vyšla tato také remixová práce pro ABBA a projekt Adamain, se objevila nakonec během vlastně jara remixová dvě remixové singlovky pro skladby z desky Okra. Pro skladbu právě Ostro, kterou jsme už slyšeli, ale také pro track Petra, který jste neslyšeli, který vznikl ve spolupráci s projektem Delatude. A tohle je Korezma Remix. A já doplním, že pak se objevilo i celé album Okra v Deluxe verzi, kde jste mohli najít celkově bonusových 9 nahrávek. Tohle je jedna z nich. Skladba Petra. Korezma Remix.

Tak to byla ukázka z vlastně deluxe verze debutové desky Okra, která vyšla poté v tom deluxe balení v létě roku 2024 v červenci a, jak jsem řekl, obohatilo jí dalších 9 exkluzivních nahrávek, převážně právě remixy či různé předělávky, club edity, live edity, ale také i skladba Karanto, kterou jste slyšeli teďka z téhleté kolekce právě Okra Deluxe. Jinak my už teďka pod námi zní třeba jeden z remixů také od Persus 9, remixoval zde i také italský projekt Low Topic, dále projekt Banyan, Rush Keys, ten litevský producent, či právě zmíněná Koresma. No ale my už teď si pustíme tohle ten single, který se objevil z kraje roku 2025 v lednu, skladba Petrichor, která vznikla ve spolupráci s producentem Frameworks, také který můžete znát, tohle Brita už z pořadu Intro dříve, který vydává také na značce Lokaj. Kde ostatně právě tenhle ten singlík Petrichor vyšel koncem ledna. A byla to první ochutávka z jejich chystané druhé studiové desky Indaco Palladian a kompletní playlist zatím odehraných věcí pořadu Intro najdete na stránce Rádio 1 pod pořadem Intro. Teď už skladba Petrichor featuring Frameworks.

Palladiana, skladba s názvem Ataraxia, která se objevila v únoru roku 2025 loni jako druhá singlová záležitost z této chystané studiové druhé desky Indaco, která vyšla v květnu nakonec opět na značce Lokai. No a my si dáváme už teď tuhletu další třetí singlovku Genesis, ostatně vyšla i pak čtvrtá také skladba s názvem Hodej, kterou ale však si nedáme s Arianou Abba Kazis, aby Kazis, ale dáme si ukázku jinou ještě z desky z těch osmi nahrávek opět, které dali na téhleté opět do tempo organicko houzové desce italští Palladian, kteří určitě byli přirovnáváni touhletou deskou k stylově k Bonobo, Parafurku a Taiko, či producentovi Thor, která se vám také dovezla na Spektakuláre, či Christian Leflerem. A jde na věc Genesis, Palladian a jejich deska Indaco z loňského roku.

Gladien a jejich deska Indaco z loňského května. Ukázka s názvem Willow Wisp, což je bludička. A jinak krásná věc, která opět ukazuje talent téhleté dvojce z Itálie, Paladien, který uvidíte naživo 5. prosince tohoto roku. Těšme se na to. Jejich deska Indaco opět dostala spoustu pozitivních recenzí. No a vy tam opět najdete dokonalý zvukový vrstvy, prostorové různé struktury, vůbec mikrosamply a velmi vše má své tam místo, každý zvuk. Tohle však už je nahrávka také z loňského roku, která vyšla po vydání, asi 4 roku po vydání desky Indaco pro prestižní label Anjuna Deep Explorations. A byl to dvojskabový počin Koloboba Vernathlis. Tohle jsou Paladien právě na singlovce Koloboba. My si pak dáme ještě tu druhou spolupráci s tím londýnským labelem Anjuna Deep Explorations. Deska by Yesterday. Posloucháte stále intro. Za chvíličku také pořad seance dneska se značkou Drone River a jejich novinkou od kanadského producenta Anténe. Teď už ale Paladien a skvělá Koloboba.

Gabriel Mariotti a Salvatore Sapienza a Paladien v této parádní věci Yesterday, která vyšla z kraje letošního roku na prestižním klubovém vydavatelství Anjuna Deep Bass Sublabel Explorations, jako už druhý vlastně 12 palec po té loňské spolupráci už na podzim Kolomba, Koloboma, kterou jste šli předtím. Tolik dnešní také profilový pořad intro, který nabídl tuhletu italskou dvojici usídlenou v Barceloně, která tvoří velmi příjemnou organickou elektroniku, a vy budete moct být u toho 5. prosince naživo, kdy uvidíte v Paláci Akropole společně s britským talentem mladíčkem Carmichael. Tohle je jejich poslední záležitost, single, který se objevil teďka ve spolupráci s Paulette Verlé. Skladba Time and Tide, electronic verze pro značku Disruptive, vyšlo teďka před pár týdny. A tímhle uzavřeme dnešní profilový pořad intro, již kompletní playlist najdete už také na stránce Rády na podpořeném intro. Teď už za chviličku sánce s značkou Driverm a projektem Antenne, jejich novinkou Air Signs. Paulette Verlé a Paladien. It's called Time and Tide.

Především nerušený poslech vám přeje Josef Salem při pravidelné nedělně pondělní seanci, kterou dnes strávíme s touhletou nizozemskou značkou Drolleverm, kterou založil Dmitry Talkin na počátku minulé dekády ještě v Moskvě tenkrát od roku 2002, kdy vznikla válka, už přesídlil jednu dobu do Izraele a teď už také několik let pobývá právě s touhletou pamiagilní a stále činnou bytní značkou Drolleverm v Nizozemsku. Ale tohle, co jsme slyšeli, byla poslední zatím ukázka releaseu značky Drolleverm, konkrétně právě projekt z Kanady Anténe a ukázka z novinky, která vyšla teďka koncem května na značce Drolleverm pod názvem Air Signs. Vy jste mohli zaregistrovat však i spoustu desek už za letošek od tohoto hudebníka z Toronta Bradley DeChampa, který právě se nechal inspirovat právě pro tuhletu desku jestřábem, který přímo přistál za jeho oknem v tom rušném centru Toronta, no a nabídl na této novince Air Signs šestici velmi takových krásných, jemných, vzdušných, ambientních skladeb. To byla na úvod titulní nahrávka Air Signs. A my si dáme z téhle desky ještě ukázku Starlink, další krásné dílko z těch šesti, které tam najdete. Jinak album vznikaly hlavně díky takových minimálových kytarových smyčkám, který právě Bradley DeChamp deformoval a filtroval pomocí různých efektových pedálů a vznikla tahle ta krásná koláž pro značku Drolleverm, deska Air Signs. Druhý album vlastně pro tohleto vydavatelství Dmitry Talkina. On se tam objevil v Ridley DeChamp už před třemi lety deskou Shelter, kterou asi zřejmě uzavřeme dnešní také seanci, ale mezi tím uslyšíte právě desky, které jsme si tady nepředstavili během toho třeba půl roku, kdy jsme značku Drolleverm tady nestihli představit, a tak zazní třeba BV Dub, dále třeba i projekt Od Lavren, který jsme se tady naposledy, myslím, že představili loni na podzim, či také ukázka z desky Federico Mosconi s Barbarou de Dominicis a další. Teď už ale Anténe a novinka albová Air Signs konce května a skladba Starlink. Teď už vás jenom odkážu za chviličku na stránky Rádia Jedna pod pořadem seance, tam najdete info, odkazy a také playlist. Krásný poslech dneska se značkou Drolleverm.

0: Tolik dnešní seance se značkou Drona River a také novinkou Earth Science od kanadského ambientního projektu Anténe. My jsme zakončili seanci právě jeho deskou Shelter z roku 2023 pro tenhle ten původně moskevský label usazený v Nizozemsku Drona River. To byla ukázka právě z té prvotiny pro Drona River značku z roku 2023 desky Shelter, skladba Embrace. Kompletní playlist už také dnešní seance visí na stránce Rádia na podpořeném seance, kterou si můžete poslechnout také už zítra večer ze záznamu. Ten odkaz na podcast najdete také na stránce Rádia na podpořeném seance. Od mikrofonu se pomaličku s váma loučí Josef Sedloň, my se uslyšíme už dnes, dokonce v 15 hodin, neboť jsem si prohodil směnu tu úterní za pondělní, takže za zhruba 9 hodinek naslyšenou na Rádiu 1.
1: Dokonalé vybroušení
2: diamanty. Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybí hlav. Jo? A z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
3: Ale pozor, milý pane. Nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
2: Tam není to nic proti žádným bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, u mikrofonu Lenka Zbořilová, zdravím z Rádia 1. Právě nám dohrál Lichnovský a písnička Krásná bolest, kde na featu byl i Tomáš Havlen. A my bychom si teď pustili písničku Hodiny od 50 metrů znak a potom se zase ozvou.

Tak to nám právě dohrály hodiny od 50 metrů znak. A já bych vám teď ráda pustila písničku, která se jmenuje In My Pocket A Letter, A Red Racket Line od kapely Cancer House, kterou jsem objevila teprve nedávno. Vydali tento rok debut, podle mě hodně povedený, je to takový víc dark, slowcore. A no, tak třeba si to užijete taky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

Ahoj, od mikrofonu Rádia 1 zdraví Lenka Zbořilová. Právě nám dohrála novinka od Arabstrap UUU a my se teď zase přesuneme zpátky do Česka a pustíme si song Sativa od Ateny Chlebové a producenta a hudebníka Kriml. Potom nás bude ještě čekat třeba song od Kurta Weila z jeho nejnovější desky, která je jinak moc fajn, tak komu si líbí. Mimochodem můžete samozřejmě napsat do chatu, funguje tady o 6:30, nevím, jak moc, kdo už je vzhůru nebo není. Každopádně já tady budu s váma do 9. Tak jo, snad tam ještě není zas takové vedro a teď jdem na Aténu Chlebovou.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Tak před jinglem nám dohrál Cold Vile, Chance to Bleed, a teď se opět zase z USA na druhou stranu přesouváme do Česka a chtěla bych pustit song od Margo, zdravím Anetu Martinkovou, která se tady k tomuhle nejnovějšímu singlu, který se jmenuje 07 podtržítko 2020, vyjadřuje jako, že to je, je o jednom z nejhorších let ever a že láska může být horor i něha. Tak asi s tím můžeme všichni souhlasit a tady je song od Margo.

0: Reklama Rádia 1.
1: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu s akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Reklama na Radio 1.

Tak to byli kanadští Always, písnička se jmenuje Pharmacist. My bychom se z Kanady teď přesunuli zase do USA, a to specificky do, na západ. A já bych ráda pustila song, jeden z nových, nejnovějších od Modest Mouse. Jmenuje se Third Side of the Moon. Podle mě jeden z nejhezčích singlů, který vydali za poslední dobu, nebo vlastně z posledních těch desek. Mě tady tenhle zaujal asi nejvíc, protože mám pocit, že se vlastně trošku vrátili i k té staré produkci, což je za mě rozhodně velké plus. A tu písničku jedu tak pořád nějak na repeat, tak třeba se vám bude líbit taky. Takže Modest Mouse a Third Side of the Moon.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
2: Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Právě nám dohrál song Adrenalin od dánského producenta GB a vlastně tak jedna z novinek a já bych teď ráda se přesunula do Polska a kdo už mě zná nebo kdo ví, když jsem hrála minule, tak jsem říkala, že občas tady propašuju nějaký polský song, protože se zajímám o polskou scénu. Celkově mi ta scéna přijde hudební velmi zajímavá. Vlastně nejenom hudební, taky filmová. A tady kapela Metro, která je z Varšavy, má písničku, která se jmenuje Nepamięć. Je to hrozný banger. Podle mě fakt jako krásný melodie a bylo by super je někdy vidět třeba naživo. Takže Metro a song se jmenuje Nepamięć.

0: si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!

0: obuv ví.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
2: Poznáváte to?
3: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
2: Ale s tím bude konec.
3: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
2: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
3: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
2: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
3: Děkujeme za trpělivost.
2: Vaše hlavní město Praha.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Reklama na Radio 1.

včera bylo pozdě, bylo skoro ráno. Včera bylo pozdě, na to ti napsat zprávu. Zamilovaný slepě jsme ušli dálku, každý vlastním směrem. Teď nevidím pointu na konci řádku, teda ani na začátku. Svět běží z kopce, doufám, že ty ale jsi v pořádku. Stejný člověk jako dřív, člověk, ke kterému cítím lásku. Všechno

0: Dohrála nám Tohle je víc než love song od producenta Jay Austina a Clary Vodehn. Teď si pustíme Man I Trust, song se jmenuje Come Back Down.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

0: Právě nám dohrála Suki Waterhouse písnička Back in Love. A podle mě strašně hezký hlas, já ji mám ráda, občas mám problém, když ty hlasy jsou hodně, hodně vysoký a vlastně u Suki Waterhouse mám opravdu, vlastně hrozně hezky se mi to poslouchá, takže snad vám taky. A teď chtěla jsem ještě říct, že kdo chce, tak můžete napsat samozřejmě do chatu, chat funguje, jinak já se snažím aktualizovat playlist, to, co hraju na stránkách rádia. A teď už si pustíme písničku 19 od Pokoj 25. Song najdete i třeba ve Velké sedmě, takže když se vám bude líbit, tak můžete zahlasovat nebo tak. Těch songů, co tady hraju, tak je samozřejmě během těch 3 hodin víc, asi jich i víc ve Velké sedmě, takže doporučuji prostě sledovat Velkou sedmu.
1: Jednou

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestruje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Piatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zvalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Poprosím š jako škr.
3: Rádio 1.

Tak dohrálo nám No Driver od Widow Speak a teď bych ráda pustila písničku z nového projektu Antonína Miky, můžete ho znát třeba ze Sings, brněnská scéna, tady tenhle projekt se jmenuje TSFS, co si pod tím představit, to už nechám na vás. A tenhle song se jmenuje The Train's Gonna Save You, na vokálu Zuzana Kantorová taky a opět krásný melodie, takže hrozně cením a z té desky mi přijde opravdu jako výtečný song. Tak si to užijte.

0: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Reklama na Radio 1.

Tak dobré ráno, právě nám dohrála Olivia Rodrigo, písnička The Cure. Jinak od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová, budu tady s váma až do 9 hodin, takže ještě nějaké písničky zazní. Kdybyste měli jakýkoliv vzkaz, tak můžete napsat do chatu na rádiu, když budu mít zrovna chviličku, tak si to přečtu, odepíšu případně. No a teď už bych ráda pustila song All the Tired Horses od hudebníka, který si říká Lidská hyena. Je to s, teď doufám, že se nepletu, ale mělo by to být EPčko a na tom, to EPčko se jmenuje Podle souřadnic, já jsem to zadávala do mapy a zjistila jsem, že nás to zavede do Plzně, takže momentálně zdravím do Plzně, tady tohle je Lidská hyena a písnička All the Tired Horses.

0: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Stavebniny DEC přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma.

0: akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci mapej zdarma. Více na DEK.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mastered, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Reklama na Radio 1.
6: Jo, já vám líp? Tak to jsem moc rád.
7: Radio 1.

Tak právě nám dohráli Car Seat Headrest. Já jsem teď o víkendu jela vlakem, bohužel bez klimatizace, bylo opravdu strašné vedro. A přemýšlela jsem, jako co můžu dělat, protože moc se mi toho nechtělo. A tak jsem začala vlastně poslouchat různý desky a hlavně country. A uvědomila jsem si, že mi to vlastně hrozně sedne do toho počasí. Takže já už jsem dneska hrála Severní nástupiště jako takového zástupce nějaký country hudby a v Česku. A teď bych ráda zahrála od Zacha Bryana Appetite, protože to se mi, to vlastně, pokud se nepletu, tak je to deska z tohoto roku. Zní to moc hezky a hrozně mě to vlastně v tom vedru potěšilo, že můžu takhle něco poslouchat a necítím se úplně, že bych zrovna chtěla být v bazénu, což jako by bylo super, ale nakonec tu cestu jsem přežila, takže to bylo dobrý. No, tak si užijte tady tohohle písničkáře původem z Japonska a momentálně usazeného v USA.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: přitáž mě k tomu!
1: Reklama Rádia 1.
2: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrál MJ Lenderman a jeho song Wristwatch. Já tady mám teď takovou malou pozvánku. Zítra proběhne v Burze 4 Mejdan pro sociální bydlení. Zahraje tam spousta, vlastně dneska už jsem hrála Lidskou hyenu, zahraje tam taky třeba Meluzína, Neue Welt nebo Posthudba. A takže kdo bude mít čas zítra, tak určitě přijďte podpořit. A já bych teď pustila vlastně písničku Světlušky od Posthudby, která tam zahraje, a dáme si i Neue Welt.

To byly Noé Wald a písnička Kdybych brečet mohl. Já jsem tady s další takovou pozvánkou. O víkendu proběhne festival Rosnička ve Svitavách. Je tam dost fajn line-up, zahraje třeba Phobia Kid nebo MC Gay, MMNK a další samozřejmě. A já bych teď pustila song od Tokyo Drift, Scorpio Season, což mi tak jako, když mi to připomíná nějaké škorpiony, tak má být hodně velké vedro, tak když tak píte hodně vody a snad to bude všechno v pohodě. Takže festival Rosnička bude o víkendu a teď už si pouštíme Tokyo Drift.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do klubu Roxy.
2: Zdraví vás Viktor z Force a skoro bych chtěl mluvit tichým hlasem, protože jak jinak zvát na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding, že? Loni jí měl na své desce Perfume Genius, letos hostovala na albu Sleaford Mods a teď má venku svou vlastní řadovku Train on the Island. Ze skulin mezi tóny se tady vynořují další a další tváře a na jejich uchvatných koncertech to platí dvojnásob. Tohle je umělkyně, kterou jakoby ta hudba úplně ovládla a skrze ní ovládne i nás. V pražském klubu Roxy vystoupí Aldous Harding 22. června a kdo jste ji kdy zažili live, tak víte, že to bude zážitek, jaký jen tak něco nepřekoná. Vstupenky máme u nás na webu force.cz a já se těším, že se tam potkáme a pošeptáme si, jak krásné to bylo.

0: Rádio 1. Nehorázná porce kvality.
1: Co tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.

Tak nám právě dohrály Dvě slunce a písnička Serotonin. Teď se přesuneme na Slovensko a já bych ráda pustila song od jednoho z takových jako prvních hyperpopových umělců. Jmenuje se Adusko a tady tenhle song se jmenuje Něčo viac.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

CD Nonstop. Za indie pop folkovým projektem Léto s Monikou najdeme od konce minulé dekády slovenskou zpěvačku a producentku Moniku Mrzumidjakovou. Její eponymní debut Léto s Monikou vyšel v roce 2018 na značce Slnko a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

jako když skáčeme do vody, jako když mraky nejsou na nebi, jako když skáčeme do vody, do vody. Jako když skáčeme do vody, jako když nejsou mraky.

0: Tak my tady máme Markétu Plíhalovou z Respektu, která nám řekne, co nového se tento týden můžeme dočíst. Takže Markéto, můžeš nám říct, co bude v Respektu?
1: Tak dobré ráno. My tentokrát máme na obálce portrét dánské premiérky Mette Frederiksen. To je ilustrace Dana Lédl a vlastně ta obálka odkazuje také na text, který je portrétem. Napsala ho kolegyně Sylvie Loder a věnuje se tedy tomu, jak se z Mette Frederiksen postupně stala nejenom tedy dánská premiérka, ale i vůdčí politička současná v celé Evropě. A je to skutečně podrobný portrét od dětství, kde teda Sylvie popisuje, jak Mette Frederiksen chtěla být političkou už opravdu v útlém věku, což asi není úplně typický dětský sen. A dočtete se tam, jak se vyvíjely její názory třeba na migraci a jak se tedy stalo, že je teďka tak významnou evropskou političkou a že má takovou sílu, že může být i protiváhou vlastně neevropským politickým silám. Takže to určitě doporučuji, tento náš hlavní text. Mm-hmm. A co pak tedy v Respektu máme dál, najdete tam třeba z těch domácích věcí text o tom, jaké otázky visí nad diskutovaným prodejem státního výrobce výbušnin Explosie. To napsal kolega Filip Zelenka, takže to určitě můžu doporučit. Když zůstanu ještě u těch domácích věcí, tak teďka hodně aktuální rozhovor k dění ve veřejnoprávních médiích pořídil František Trojan s bývalým ředitelem České televize Janem Součkem. V tom rozhovoru Souček popisuje, jaké byly vztahy z politiky, když on byl tedy v čele televize. Dočtete se tam i jeho odhad dalšího možného vývoje tedy v televizi a v rozhlase, takže to taky určitě doporučuju. Potom máme v čísle čtvrtý díl našeho předvolebního seriálu, kde se tedy díváme do regionu a ten seriál bude vycházet až tedy do podzimních voleb a tentokrát máme díl z Ostravy, napsala to Kristýna Jelinková a popisuje tam, jak tedy v Ostravě je silná pozice hnutí ANO. Kristýna píše, že by tam vlastně vyhrál i pytel Brambor se značkou ANO, ale přesto tam jsou politici a velmi často jsou to bývalí politici ANO v čele s Ivo Vondrákem, kteří se snaží tady tu silnou pozici hnutí ANO na Ostravsku zvrátit. Takže to taky určitě můžu doporučit. Z českých témat tam máme pak ještě reportáž vlastně z lesů, tam vyrazil kolega Petr Horký výlet s novým šéfem klubu českých turistů a vlastně se během té výpravy baví o tom, jestli klub českých turistů je už nějaký relikt minulosti nebo jestli ještě zvládne držet kroky tady s internetovou dobou. A ještě bych zmínila dva texty překladové. Jeden máme z německého Zeitu, ten se věnuje tomu, jestli se dá alternativa pro Německo ještě zastavit. A z New York Times potom máme takový napínavý, skoro až detektivní text o tom, co se stane, když se jako někdo samozvaně, jako samozvaný vyšetřovatel pokusí chytit predátora, online predátora a vlastně dopadne místo toho nevinného muže, takže to taky určitě můžu doporučit. Kolega Tomáš Lindner se dál věnuje dění v Iránu, o tom tam taky máme text a ještě zmíním dva texty, jeden je vědecký od Martina Uhlíře a popisuje, jakým způsobem se dají vlastně opravit geny přímo v lidském embryu. Je to tedy počin Kolumbijské univerzity, ale ten tým vedl český vědec Štěpán Jeřábek, takže to je určitě taky velmi zajímavá zpráva. A ještě zmíním kulturu, tam si můžete přečíst o fotografce Leně Knapové, která dlouhodobě fotí v zákulisí Fashion Weeku, a to tady tam je autorem kolega Pavel Turek, takže to jsem to tak projela naší nabídku a určitě tam najdete i další věci, komentáře a další kulturu, tak určitě číslo doporučuju.
0: Jo, tak Markéto, my moc děkujeme za souhrn toho, co nás čeká teď v Respektu. Můžete si pořídit Respekt třeba v trafikách a nebo na webu respekt.cz, takže ještě jednou moc díky a přeju hezký den.
1: Já děkuju, hezký den.

Tak právě nám dohráli The National, písnička se jmenuje Your Mind Is Not Your Friend. Je to tak. A byla tam vlastně na featu ještě Phoebe Bridgers. No a já se s váma už rozloučím, byla jsem tady od 6 do 9 za 2 týdny v pondělí, tady v tenhle čas znovu. A no víte, že mám ráda třeba Lana Del Rey, takže já se s váma rozloučím písničkou od Lany Del Rey, kde zase máme na featu Tommy Genesis, kterou mám mimochodem taky ráda, takže věřím tomu, že v některých budoucích vysílání určitě zazní i ona. Tak jo, mějte se fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek,
1: nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka, spojka.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto? Autojarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimental. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Ah.

Dobré ráno i v tuto šílenou hodinu. Máme 9 hodin a 7 minut. Tady si připomínáme 10 let starou skladbu. Výročí této skladby Knock Knock, která vyšla v remasterované verzi. Je to Madlib, Blue, Matt a MF Doom. Budiš mu země lehká.

Tohle je detroitský rapper, který se říká Noland Ninja. A dal se dohromady s takovým undergroundovým MC'em, který se říká Low G. Ten je z Philly, nebo z Filadelfie. Vydali tady ten krásný bubínkový

0: Tohle je nový track od výborného londýnského rapera AG Tracyho, který si přivezl z Beverly Hills tenhle tráček Baja Blast. Taky jste ho mohli slyšet tady v Praze, když předskakoval Storm zimu.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Guns a písnička Kafe a cigára.

Tohle je moje velmi oblíbená americká raperka, která si se jmenuje Tierra Whack. Dřív si říkala třeba Dizzle Diss, ale potom se vrátila ke svýmu rodnému jménu. Teďka po dvou letech vydává konečně novou desku. Ta se jmenuje Wax Museum a my si z ní hrajeme skladbu Siren.

Tohle je Vince Staples a tomu 5. června vyšlo nový album, jmenuje se Cry Baby. Na celém albu zpívá o všech možných amerických kulturních fuck-upech. Je tomu tak i na tomhle tracku Seven in the Morning. Desku velmi doporučuji, je plná punk rocku až i funku, což na hiphopový album v celku nezvyklé.

pár dní stará nová skladba Maktub od téhle londýnský vokalistky, která má kořeny v Etiopii a taky v Egyptu. Říká si ale Via.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tohle je v Berlíně usazená umělkyně, DJka, vokalistka, producentka, která se říká Horse Girl. Vystupuje taky jako napůl člověk a napůl kůň.

tohle je její trip-hopovej take na skladbu Connect the Dots.

Tohle je londýnský trio, který vzniklo jenom jako jamová session mezi třema spolubydlícíma. Říkají si Night Tapes a mají výbornou estonskou zpěvačku. Společně s tímhle singlem jsme taky zjistili, že vyjde deluxová verze jejich debutového alba Portal Polarities. A to pozítří. Tam taky najdeme tenhle nový single, který se jmenuje Swim.

tohle je Laura Jašková, která si říká Miau Lau. Slovenská producentka a baskytaristka, kterou slovenští posluchači znají jako baskytaristku z kapely Billy Barman. Nedávno vydala svoje debutový album Kvety. Ovšem tohle je její nejnovější singl.

pátek vyšlo nový album, už řekla bych legendárnímu japonskému DJovi a producentovi DJ Crashy. Album se jmenuje Tokyo Ham a najdete na něm 10 tracků, na kterým skoro na každém hostuje nějaký další umělec. Tohle to je skladba I Woke Up Feeling Fast, kde slyšíte skvělou ugandsko-keňskou raperku MC Yella, která rapuje už od 90. let a mohli jste ji slyšet i třeba ve Fuxu tady u nás v Praze. Panini, huh? Panini with no linger.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
4: Kraftwerk v Praze od Autobahn.

0: 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

Ano, ano, Kopák nám oznámil, že je čas na kulturní servis. A to pro pondělí 22. června. Máme téměř 10 hodin za 20 vteřin. A svátek mají všechny Pavly. Tak Pavlám přejeme všechno nejhezčí od nás ze studia. A podíváme se spolu na festivaly a galerie. V sekci festivaly tady máme například Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. Na galerie. Nová budova Národního muzea, tam je stále výstava Czech Press Photo, Kaštan, scéna u Ninjazu, všechny krásy světa, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Na Pražském hradě v Tereziánském křídle v Jižních zahradách Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Depo 2015 v Plzni, výstava Jan Lichtenberg Art. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovice.

ke galeriím a u nás na Rádiu 1 můžete od 18 hodin poslouchat pořad Big People. V 19 hodin potom CD Nonstop, tentokrát s albem Open od Tapanirine a Juhamaki Patola. Ve 20 hodin potom pořad Eshus, ve 21.00 hudba za dobrou práci, v 10 hodin potom pořad Inklubátor a v 11 večer Jazz a Fusion. Takže poslouchejte Rádio 1.

0: had to fight. Back up against the window, retaliation out of spite. Moving around like Soprano, eating. Every day's a weekend, wish I woke up peeking.
1: I'ma say the worst thing I can hear reason.
0: Judging me, but trophy total, no worse than your deacon.
2: V pátek vyšel úplně nový single téhle londýnský zpěvačce a producentce, která se říká FKA Twix. Jmenuje se On Your Mind. A na featu můžeme slyšet amerického rapera Lil Yachtyho. No a tenhle ten track údajně vzniknul ve studiu, když se FKA Twix dozvěděla, že její tým nebude schopný moc vůbec vycestovat na Coachellu festival, kde měla zahrát a musela celý tenhle set zrušit. Zůstala tak ve studiu a proměnila vztek tady v tuhle písničku. On Your Mind na Rádiu 1.

a já vám pouštím písničku, která vyšla dneska ráno. Jmenuje se Alpha Dog. A je od londýnského hudebníka producenta Baxtera Duryho, který jste mohli 14 dní zpátky slyšet v Roxy. Dokonce byl tady u nás v rádiu na rozhovoru. No a tahle verze písničky je od samotného producenta a hudebníka Paula Epworth.

0: jedno.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší.

0: Borderline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Borderline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
1: Reklama na Radio 1.
2: Radio 1. To žeru.

Máme 10 hodin a 32 minut, vy posloucháte Rádio 1, jak jinak. Teď zrovna si hrajeme jednu ze dvou úplných novinek, a to od amerického producenta a DJe Johna Tejady a americký producentky Laurel Halo. My si hrajeme track Happy Trees, který vyšel ke 30. výročí labelu Palette Recordings. Minule jsem vám hrála ten druhý jejich společný track.

Je to tak, máme tady soutěž a to tentokrát z Heller Dance. Scháníte taneční obuv, společenské, taneční nebo svatební šaty, doplňky či kosmetiku. Heller Dance nabízí specializované oblečení nebo látky i zakázkovou výrobu šatů. Heller Dance tak dopřává ve svých prodejnách i online svým zákazníkům mimořádný prožitek z tance. Přesvědčit se můžete sami na hellerdance.cz nebo osobně například v Praze na Petřinách. Heller Dance je také partner zpravodajství Stance Praha na Rádiu 1. Já jenom zopakuju číslo k nám do studia, to je 210 323 919. A právě teďka můžete vyhrát jeden pár taneční obuvy vyráběný značkou Heller Dance. Nemusíte se bát, že to bude třeba číslo 37, protože si budete moct vybrat, jaké budete chtít. No a otázkou pro dnešní den je, jak se jmenuje taneční obuv vytvořená firmou Heller Dance. Dám vám rovnou nápovědu: za A H Dance, za B I Dance, za C Love Dance. Volat

0: Halo, halo, Rádio 1.
1: Čau, tady Ondra.
0: Ahoj, Ondro.
1: Já zkusím H-Dance.
0: No je to naprosto správně, tak super. Tak ti gratuluju, tak doufám, díky. Že tančíš teda.
1: tančím, jasný.
0: No tak bezva. Tak mi vydrž chviličku na telefonu a domluvíme se spolu co a jak, jo?
1: Dobrá.
0: Tak zatím, díky.
1: Zatím, taky díky.

Cože?

Je tomu asi týden, co vyšlo od Dua Simple Symmetry skladba Inkwenkwezi. Simple Symmetry jsou z Tbilisi. Tenhle track vyšel na výborným kanadském labelu Multikulty. Zároveň s originální verzí tohle tracku vyšlo i 5 remixových verzí. Já vám hraju tu od manželského a taky kreativního dua Peking Lights.

0: Táta.
1: Lála.
0: Ne, máma.
1: Lála.
0: Ne, řekni máma.
1: Lála.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lála.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Je, ty jsou krásný.
6: Čerstvé bylinky.
7: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Finský hudebník a skladatel Juha Maki Patola začínal se svou solovou ambientní tvorbou v této dekádě pro americký label Hush Hush. Jeho druhé album Open tam vyšlo ve spolupráci se saxofonistou Tapány Rinne v roce 2022. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

před ukázkou na náš dnešní CD Nonstop jsme si hráli kolumbijského producenta Philip Gordona. Ten vydal nový album, který je naprosto bezvadný, jmenuje se TZ. My jsme si z něj hráli velmi zábavnou skladbu Funky Fungi. No a tohle je úplně nový, taky velmi zajímavý track. Jmenuje se Monroe. A je od Dua, nebo taky kapely Chcete-li, Mount Kimby, který jsou z Anglie a tvoří na pomezí elektroniky a indie rocku. Tahle skladba byla inspirovaná jejich singlem z roku 2017, skladbou Marilyn. Všem tohle je mnohem víc taneční věc. Bystří si určitě všimli, že dohromady ty dva tracky se jmenují Marilyn Monroe. No a za chvilku si dáme zpravodaj Stance Praha. Novej track od mýho oblíbence s nejvíc sexy hlasem vůbec, ňorský hudebník Channel Tres.

0: Hellerdance uvádí...
1: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Třicátý osmý ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí od 1. do 23. června. Ještě máte poslední možnost dnes a zítra zhlédnout závěrečná představení. Více se o programu Mezinárodního festivalu dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás. V Praze v Ponci, divadle pro tanec, si dnes od 19.30 užijete koprodukce Unity in Motion Jana Rautová a Klára da Košta Paradise Birds and After Talk. Představení jsou vyústěním dvouleté spolupráce autorek zaměřené na reflexy i podceňování dialogu na téma, jak se historicky utvářela představa ženskosti. Nabízí poetickou alternativu, ve které mohou koexistovat různé pravdy a názory. Základem jsou autorská sóla Kláry a Jany a společný duet, který samostatně hráli především outdoor pod názvem Womanhood. Christos Papadopoulos a jeho inscenace My Fierce Ignorant Step se stanou festivalovým closingem v hudebním divadle Karlín, kde proběhne i závěrečná party festivalu 23. června od 19.30. Tvorba jednoho z nejvýraznějších choreografů současné evropské scény vyrůstá z nejvyšší formy minimalismu. Z jemného rytmu se postupně rodí pohyb, který se vrství a kanonicky rozvíjí do fascinující souhry, euforické oslavy života a pospolitosti. V Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí od 19 hodin je dnes nachystané představení Adriano Bolognino Come Neve – Klid v zimní krajině. Ticho, v němž se čas na okamžik zpomalí a svět se zjemní. Právě z této atmosféry vyrůstá Como Neve. V Chocni v Panském domě od 19 hodin se na vás dnes těší Simone Sandroni, Budiš světlo and After Talk. Představení vzdává hold těm, kdo pracují v zákulisí a zároveň si pohrává s rolemi, mocenskými strukturami a skrytou dynamikou jevištní tvorby. Budiš světlo evokuje jak cestu z temnoty, tak výzvu ke světlu. Nyní více než kdy jindy nezbytnou k tomu, abychom odolali strnulosti, ideologii a fanatismu. V Ostravě v Loděnici dnes od 18 hodin proběhne představení Furnikai Sachi Noro Mizu. Mizu znamená japonsky voda a jedná se o poetické představení spojující tanec, nový cirkus a loutkářství. Děkujeme, že jste po celé republice hojně navštěvovali desítky představení i tančili s námi. Tanecpraha.cz Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz
0: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Hellerdance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. Hellerdance.cz

0: finally.
1: Tohle je Lazarus Mann, ukázka z jeho nejnovějšího alba Skin. Umělecký, který byl párkrát nominovaný na Grammy. Z Johannesburgu. Tahle skladba se jmenuje Hurt a o produkci se postaral pařížský producent Axone.

0: everything I heard. Everything I heard.
1: Tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu rádia jedna.
2: Jedna reklama.
3: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
4: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
2: Jedna reklama.

na něm najdeme skladbu Shahed Mesh Shaif. Doufám, že to čtu správně. Nicméně na tomhle tracku můžeme slyšet parádní vokály libanonský zpěvačky Jasmine Hamdan, kterou můžete znát taky třeba z kapely Soapkill.

0: si skatekal. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Pepek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
2: Reklama na Radio 1.

před chviličkou nám dohrál londýnský Gary Reid, který ho můžete znát třeba z labelu Pampa Records, DJ Koceho, nebo třeba z Aus Records. Hráli jsme si skladbu

Kurku. Skladba Plesit. To, když jsem si včera pouštěla v autě a začala po ní hrát další písnička, tak můj tříletej syn Jeroným zezadu řekl: mámo, pust tam ještě to mňau, mňau, mňau.

Nejnovější track od pařížského producenta Nouveau Monika. Hit it. O jeho lásce k motosportům.

No a tohle už je producent multiinstrumentalista, který se říká Omnion, vlastním jménem Tomáš Reindl. A skladba Melusine z jeho posledního alba, který vyšel v pátek. Na téhle skladbě můžeme slyšet i hru na dudy od Jana Lstiburka.

11 hodin 42 minut, o dvě minuty později, ale přece kulturní servis pro dnešní den. A to 22. června. Kam můžete dneska zajít na koncert, nebo do divadla, nebo na nějaký film. V sekci koncerty a tančírny tady máme například v 9 hodin v Jazz Doku Hlas kontrabas Octet. Zachs Pub v Plzni od 20.00 Belly Hole Freak. Klub 007 Strahov od 7 hodin večer Archa Gatus, Lysanthropy, St. Mincer a SFC. Klubovna Povaleč 19 hodin 30 minut Eve Def Def plus Joyless as Fuck plus Stay in Nothing. Na pondělí, myslím dobrý, a jdeme na filmy. Kino 35 od 18 hodin v Lurdech, 20.00, co je ti holka? Kino Dlabačov od 18 hodin 5 čvestek ve 20.00, tahle party je dead. Edison Film Hub, 19 hodin soukromý život, kino pilotů od 18 hodin den odhalení a ve 20.30 milost. Do divadla můžete dneska zajít třeba od 7 hodin Never So Close, Never So Far. V Doxu Studio hrdinů 19.00 Měsíční kámen. Divadlo X10 19.00 Amadoka. Kulturní stanice Galaxie 18.00 Neboj si, Ulečnice, vraťte nám háje. Piaristické náměstí v Českých Budějovicích od 7 hodin večer Komenebe. Jatka 78 od 18 hodin 30 minut Cirkostráda a na závěr tu máme divadlo Minor od půl páté odpoledne Dlouhý, široký a bystrozraký. Tím ale kultura nekončí, protože u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Big People, v 7 hodin večer potom CD Nonstop, Stapán Jirine a Juha Maki Patola a jejich album Open. Ve 20 hodin potom pořad Ešus, 21.00 Hudba za dobrou práci a v 10 hodin pořad Inklubátor, v 11 potom Jazz a Fusion.

Konci, tak už jako vždycky trošičku zpomalím. Tohle je duo z Koreji, který si říká Salamanda, žije momentálně v Berlíně. Jsou to dvě velmi sympatické slečny. A vydali minulý týden nový album, který se jmenuje Music to Watch Seeds Grow, což je něco pro mě. My si příznačně hrajeme skladbu, která se jmenuje Hungry Snail. No a kdyby vás zajímalo, co jsme si od té devátý raní hráli, tak na stránkách Rádia 1 pod mým jménem Joffie naleznete kompletní tracklist. Případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. A doufám, že už dneska večer tam nebude chybět ani to dnešní vysílání. V tuhle chvíli je tam nějakých 50 hodin hudby.

s vámi rozloučím tímhle ambientním trackem od naší české producentky, pražské producentky, která se říká Martina. Která v půlce května vydala EPčko Informal Taipei. Já vám z ní hraju Taipei O2. A mám pocit, že jedničku máme dokonce nasazenou ve velký sedmě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v Gask. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
9: Reklama na Radio 1.

Ale jo, to by šlo. Hezký poledne vám ze studia Rádia 1 přeje Zdeněk Lichnovský. Díky moc Žovce za nádherný set a předtím taky Lence. To se může dít jenom na Rádiu 1. Zdravím do všech domácností, kanceláří, palíren, prostě kamkoliv, kam dosáhne signál Rádia 1. A to nemyslím jenom ten analogový, ale i ten digitální, celoplošný, po DABu nebo třeba po internetu. Radio1.cz samozřejmě. Prostě kde chcete, mějte se dobře. Pokusím se vám vytvořit tady nějaký paralelní hudební světy, do kterých se třeba můžete ponořit, potopit, osvěžit. Cokoliv. Teda teď se ponoříme do mikroplastů, což ale jsme už tak nějak zvyklí, bohužel. Nicméně je z toho aspoň dobrý track, jmenuje se Microplastics, londýnský DJ a producent Soniku. Pak to bude ještě strašně rozverný Bauer, Blue Hawaii, Amarej a další. Mám spoustu novinek. A kromě toho, co se týče mojí směny, tak se můžete těšit o soutěž. Na soutěž se těšte o lístky na koncert Kraftwerk, panečku. A ve 14:00 odpoledne přijde Jan Barnett za festival Rosnička a popovídáme si o tomhle skvělém festivalu, nejlepším festivalu ve Svitavách, který má báječný line-up a i báječný vize a tak dále. Tak zjistíme, jak to je. Posloucháte Rádio 1, teď už písně, ne slova.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Reklama na Radio 1.

hodně mě baví nová deska, už 11. deska australských jistot psychedelického roku Pond. To album se jmenuje Terrestrials a já ho vřele doporučuji. Je to new wave jako blázen, pořádný refrény, šílený, vyfazovaný, zkreslený riffy a vynikající songwriting, takže velký doporučení. Terrestrials a Pond. A pojďme dál, dáme si Fulcruma, ale zazpomínáme na časy, kdy to ještě nebyl Fulcrum, ale hrál v kapele s názvem Numery. Tohle je z desky z roku 2017, mám pocit. A track se jmenuje Short of Oxygen a to je Numery. Potom si dáme třeba kapelu Loma, Audrey Nuna v rámci kulturního léta, protože tento týden to máme z Colors of Ostrava a Audrey Nuna tam vystoupí, tak si ji pustíme, stejně jako Lord, potom třeba Kelela, Alexis Taylor, hezký to bude. Rádio 1, k obídku, ke všemu.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic, od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nano Bag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Laurentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Husická 22 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

Ano, ano, slyšeli jste správně, máme za minutu jednu hodinu odpoledne, tím pádem je nejvyšší čas se vrhnout do sekce Kulturní servis. Máme pondělí 22. června roku 2026 a já mám pro vás jeho první část a ta se týká festivalů a taky galerii a samozřejmě nevynechám program Rádia 1 pro dnešní den, tak pojďme na to. Festivaly probíhá žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Taky Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové, ze kterého taky poběží a běží zpravodajství na Rádiu 1. Ještě máme před sebou dva díly, zítra a pozítří. Galerie, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, v Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line, Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art, čítá na Unijazzu Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Na Rádiu 1 můžete poslouchat moji směnu momentálně, moje jméno je Zdeněk Lichnovský, ještě pro vás budu mít soutěž o lístky na koncert Kraftwerk, takže krásná výhra, zůstaňte naladěni. Stejně tak si budeme ve dvě hodiny povídat s Janem Barnetem z festivalu Rosnička o festivalu Rosnička. To se taky hodně těším, skvělý line-up jako každý rok, velmi, velmi zajímavý festival a tip na nějaký ten letní výlet. To bude ve dvě hodiny, ve tři hodiny dnes Josef Sedloň, který se prohodil s Krištofem Koenigsmarkem, takže o něj nepřijdete, uslyšíte ho zítra od tří. Nicméně dnes Josef, potom po jeho směně pořád Big People, Craig a Luke the Cook, od 19 hodin série non-stop. Dnes to bude Tapány Rinne a Juha Maki, Patola a jejich deska s názvem Open. Od 20 hodin Ešu se sestričkem Míšou, hudba za dobrou práci se stejným člověkem, potom od 10 večer Inklubátor a v 11 Jazz a Fusion s Danem Vojtíškem.

Teď už se vrátíme k hudbě. Dáme si jednu ledovou koupel. Myslím si, že mnoha lidem bodne. Stojí za ní producent, tajemný producent, který se říká Glurp. Glurp. Ice Bath featuring Chassia. Potom skvělý toronský duo Cutface a jejich kulometně slovesná skladba s názvem You'll Never Get the Same Moment Twice. A taky si dáme nový single od Willow. To na Rádiu 1 a mnohem víc. Zůstaňte při přijímačích, jestli chcete, a přeju hezký pondělí.

Současný mladý indíčko pokryl i teď o víkendu festival Metronom, kde zahrál i Kenny Hoopla. Teď jste slyšeli jeho čerstvý single New America, kde na kytaru hostuje také Albert Hammond Jr. z The Strokes, takže propojení ty protřelí a zároveň mladý kytarový generace. Nová Amerika. Teď si pustíme také též čerstvý single s názvem Talk on the Hill, který vydala další americká hudebnice Willow, neboli celým jménem Willow Smith. Ta si na nás chystá nový album, bude se jmenovat The Threat a vyjde 24. července. Letní deska, hodně spirituální prej, takže uvidíte sami, jak vám to sedne. Talk on the Hill, potom skvělá Julia Jacqueline a pokračujeme dál. Rádio 1.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

0: Ano, ano, slyšeli jste správně. A tyhle zvuky taky dostatečně napoví. Budeme soutěžit. A it's more fun to compute, takže pěkně počítejte, pokud se otázka bude týkat počtu. To teprve uvidíme. Každopádně zavolejte, až když budete vědět správnou odpověď, protože soutěžíme o moc pěknou věc. Pojďme na to. Průkopníci elektronické hudby Kraftwerk vystoupí 15. července ve Fóru Karlín. Legendární německá skupina, která od 70. let ovlivňuje vývoj této hudby, přiveze do Prahy svou unikátní audiovizuální show. Kraftwerk patří k nejvlivnějším hudebním projektům všech dob. Jejich tvorba inspirovala generace umělců napříč žánry. Na kontě mají řadu přelomových alb a jejich koncerty jsou výjimečným multimediálním zážitkem. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhrou budiš dvě vstupenky na koncert Kraftwerk 15. července ve Fóru Karlín. Otázka bude bez nápovědy a jednoduchá, takže volejte, pokud víte. Zajímá mě. Ve kterém městě vznikla skupina Kraftwerk? Ve kterém městě vznikla skupina Kraftwerk? Můžete volat. Tady je Zdeněk, Rádio 1, haló.
1: Ahoj, tady Ondřej. Já si myslím, že to je Düsseldorf.
0: No tak, to myslíš nebo víš?
1: No, vím to víceméně, no.
0: Znalosti musí ven, perfektní. Děkuju moc, je to správně a gratuluji ti, půjdeš na Kraftwerk 15. července.
1: Super, děkuju.
0: Není zač, tak mi ještě zůstaň chvilku a já ti řeknu, jak se k tobě lístky dostanou, jo?
1: Moc díky.
0: Měj se hezky, čau.
1: Ahoj.
0: Tak to bylo rychlý, Ondřej věděl, zavolal a jde na Kraftwerk. Pro zbylé z vás si nezbývá nic jiného, než koupit lístky. 15. července Fórum Karlín, bude to moc pěkný a my si dáme ještě dvě minutky skladby It's More Fun to Compute, která zavírá jejich desku Robot Love. Potom Lindström, aby jsme to přesunuli z Německa trošku na sever ještě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimental. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
8: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
9: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
8: Poprvé u nás.
9: 23 sportů.
8: 101 disciplín.
9: 3,5 tisíce sportovců.
8: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
9: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
8: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
9: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Reklama na Radio 1.

skvělý detroitský kolektiv High Tech Shadow Realm featuring Z-Loopers. A tohle už je Fimi Guerrero, což je britsko-nigerijský rapper, který se tady spojil s duem Bass Victim Duty. Tohle je ten track, za chvilku taky Vojtíka, Pretty Sick. Domácí koláže, domácí bouchaniny nebudou chybět a za chvilku povídání o novém ročníku festivalu Rosnička, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek,
1: nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
3: Je, ty jsou krásný.
4: Čerstvé bylinky.
5: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
10: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
9: Poprvé u nás.
10: 23 sportů.
9: 101 disciplín.
10: 3,5 tisíce sportovců.
9: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
10: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
9: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
10: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Vaše hlavní město Praha.
11: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

0: Dohrál nám skvělý společný track Venktovky a taky rapera, který si říká Gaf. Skladba se jmenuje Hmota a jak už jsem před chvilkou tak nějak nadhodil, budeme si povídat, je 2:00 odpolední na Rádiu 1, je čas na rozhovory a já mám velkou radost, že je tady se mnou Honza Barnett za festival Rosnička. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, je v pořádku, že tě neslyším ve sluchátkách?
0: Zkus si tamhle takový speciální kytarový volume. Takový vychytávečka. Aby si slyšel i hudbu, teď tam hraje Hrtl, Leoš Hort a jeho Good Good, který taky vystoupí na Rosničce a vůbec teda nádherný line-up zase. Jako nejdřív gratuluju, je to tam.
1: Děkujem.
0: Festival ještě neproběhl, to by bylo divný dělat rozhovor po festivale, ale vlastně proč ne, bylo by to takový zhodnoceníčko a pozvání na příští rok a já si myslím, že Rosnička stojí za to každý rok, je to už 16. ročník, což je taky úctyhodný a pozor, proběhne to tenhle víkend 26. až 27. června ve Svitavách, takže ještě máte šanci si nakoupit lístky, vyrazit, pročíst si line-up a my vás teď ještě jako trošku navnadíme, nejenom hudební, ale pokusíme se i slovama.
1: Důležitá informace. Z Prahy do Svitav jede velké množství přímých vlaků, myslím každou hodinu nebo každou hodinu a půl, takže jako dostat se tam tady z toho našeho hlavního města je snadné a troufám si tvrdit, že i přesto, že ve Svitavách je také teplo, tak tady v Praze je teplej, takže na Rosničce by mohlo být příjemně.
0: Tak Rosnička, takže děláte dobrý předpovědi počasí?
1: No rozhodně.
0: Jo, to si myslím, že by mohla být taky jako jistá odbornost dobrého line-upu a dobrého počasí.
1: My jsme dokonce před 2 lety měli takový proměnlivý předprodej vstupenek, kdy se cena vstupenky měnila podle průměrné teploty toho blížícího se týdne. A bylo to strašně moc práce, nemálo užitku, cena vstupenky se měnila plus minus o 10, 20, 30 korun. Ale jako byla to legrace a byly tam mimochodem zajímavé cenové výkyvy, protože vlastně třeba měsíc před festivalem to reálně v jednom týdnu bylo levnější než 3 měsíce předtím, takže nabízelo to i takové nevídané možnosti.
0: Takže to člověka donutilo tak nějak jako vnímat přírodu a svět okolo sebe.
1: Přesně jak říkáš, o to nám šlo, protože vlastně minimálně ten rok a od té doby vlastně každý rok se hodně jakoby řeší to oteplování a ty velké výkyvy teplot a my jsme na to chtěli tímhle poukázat, že vlastně je možný, že v dubnu ta stupenka je dražší než v květnu a ono to vlastně reprezentovalo tu nečekanou změnu teploty.
0: To se mi líbí. Stejně se mi líbí, jak pečujete o svůj line-up a jak se staráte o své vystupující. Teď nevím, jako teď teda nemyslím tím třeba catering nebo že jim dáte napít a tak dále, ale tím, co vidím u vás na webovkách, jak je představujete, my jsme se o tom před chvilkou bavili a přijde mi, že vlastně ta nadstandardní péče je možná jednou z těch os festivalů, který beru já jako takový základ, když tady na Rádiu 1 řešíme festivaly, které chceme jako poslat ven do světa, pozvat na ty jiné zajímavé interprety tak tam, a interpretky, interpretstvo, tak vy tam máte tu zásadní hlášku, že sice je neznáte, ale o to tu jde, tak to myslím, že s Rádiem 1 tak hezky jako jde ruku v ruce.
1: Jo, určitě se o to snažíme. Často, když některého interpreta nebo interpretku, interpretstvo představujeme, tak mnohdy o nich není vůbec nic napsáno na internetu. Namátkou si vzpomenu na Berlin Manson v roce 2022, jestli se nepletu, když jsme je hostili poprvé a naposled teda prozatím, tak o nich nebylo nikde nic napsáno. Doteď si pamatuju, že jsem slyšel nějaké 2 nebo 3 nahrávky na jejich YouTube kanálu a na SoundCloudu snad jsem něco našel.
0: Yes.
1: A zajímavý je to relativně nedávno na to, jak dneska jsou velcí, že vlastně za ty poslední 3 roky tak extrémně vyrostly. A jako pamatuju, že tehdy nebylo z čeho ty informace získávat. A to se nám děje relativně často u těch interpretů, že jsme možná vůbec první nějaký, řekněme, trochu jakoby serióznější internetový médium nebo zpracování, které se tomu interpretovi věnuje. A svým způsobem je to jako pro nás strašně příjemný a jsme na to hrdí, že toto děláme, že vykopáváme toho artistu někam jakoby víc do světa, řekněme, nebo do malého českého světa.
0: Víc do Svitav.
1: Víc do Svitav, ze Svitav do světa a někdy se chytnou, někdy ne. Jo. Máme jako skvělý zářezy, že neznámý věci o pár let později jsou známý, ale máme i věci, které prostě jsme nabrali neznámý a oni zůstali zcela neznámý. I to se děje.
0: To se mi líbí. Pojďme být trošku konkrétnější i v rámci letošního line-upu. Mně přijde, že vlastně vaší osou po nějaký čas je vlastně elektronika, konkrétně taky německá scéna, tak by mě zajímalo, jakou tam máte kliku, že zrovna jdete tímhle tím směrem.
1: Tak Německo je jako nekonečná inspirace a zdroj skvělé hudby, to je v první řadě. V druhé řadě je naše spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti, díky kterému máme každý rok nějaký jako eurový budget pozvat německé jména. A to nám dává hrozně příjemnou povinnost prostě v tom Německu něco vybrat a že je z čeho vybírat. Mm. A musím říct, že vlastně teď už je to asi čtvrtý rok, co tuto spolupráci jako držíme, jsme za ní extrémně vděční. Jestli to Česko-německý fond budoucnosti posloucháš, tak moc děkujeme. A jako reálně dochází k tomu, proč to děláme, a to je to, že my navazujeme dlouhodobé vztahy mezi jakoby českou a německou scénou. Vlastně díky třeba spolupráci s nějakým labelem se dostáváme k jiným členům toho labelu, nebo přeskočíme k nějakému jinému labelu. Ptáme se těch německých interpretů, koho byste nám doporučili z vašeho okolí jako přátel a pozvali ho na Rosničku. Takže vlastně máme jako pěknou řádku producentů, producente, který u nás už hráli a nějakým způsobem oni spolu buď třeba historicky spolupracovali nebo třeba spolu vedou label a podobně.
0: Mm-hmm. Pojďme klidně konkrétně k těm jménům, co tam máme třeba ze zahraničí a pak se přesunout k těm tuzemským přírůstkům.
1: Jasně. DJ Brom a Sarah Sun, je to dvojice z Kolína nad Rýnem, který spolu provozují label Spa Recordings. Zároveň tady s tímto labelem souvisí Friday Dunard, který u nás byl minulý rok na Rosničce. Zároveň jsou to přátelé s Barntem, což je člen labelu Compact a člen labelu Magazine, kteří u nás byli v roce 2024. Takže vlastně jakoby tu kolínskou scénu na Rosničku jakoby opakovaně vracíme. A hudebně je to jakási jako experimentální klubová elektronika, lomeno techno, rozbité beaty, někdy rovné, ale jako super zvuk a super novej zvuk. Vlastně obecně na té Rosničce je super zvuk a super novej zvuk. To je jedna z našich misí, jako jít po nějakých nových postupech a pokud kapela nebo DJ producent jako to vidí stejně, tak má šanci se na Rosničku dostat. Mm-hmm. A největším písmem máme na plakátu Chrise Imlera a
0: teď zrovna hraje mimochodem
1: Mary Oaker. To jsou už řekněme jako jména evropského rázu. V případě Mary Oaker to je taková multi-instrumentální zpěvačka, lomeno producentka. Teď vydala takové album spíš řízlé do takové avantgardního popu až opery, až vážné moderní hudby. Takoby hodně zajímavá fúze. A Chris Imler, to je taková postpunková řezaná elektrověc, pánovi, si myslím, že nechci ho samozřejmě urazit, myslím si, že mu je tak 55 a jako je z Berlína a jako žije, přijde mi, že ten Berlín jako prožil tak, jak jako historicky v rámci té elektroniky byl a jak je zapsán. A oboje by to měly být velmi dobrý koncerty.
0: Strašně baví, že z toho cítím jako strašně velký nerdství, v tom nejlepším slova smyslu, víš, a když o tom mluvíš, tak to je prostě ono, tenhle label s tímhletím a oni se znají, pak jim napíšem, to je strašně dobrý. A to je, no, to je taková poznámka pod čarou, že jsem nadšen a je vidět, že jste na, nebo že jsi na správném místě, nebo kolik vás tam je vlastně, jako když už jsme u těch jako insight informací, kolik vás děláte tu dramaturgii?
1: Dramaturgii děláme dva lidé, já a Petr Horák, DJ Joshek, mimochodem, který je u Rosničky od úplně prvozačátku, to vlastně prvního ročníku, jeden z prvních, nebo z těch původních zakladatelů. A dramaturgickou stránku věci děláme spolu ve dvou lidech, ale jakoby ten realizační tým Rosničky sčítá nějakých, řekněme, 20-25 lidí z řad našich kamarádů, dobrovolníků, kteří nám pak pomáhají bezprostředně před začátkem té akce a po jejím skončení s tou stavbou toho areálu. Mm-hmm. A to je teda mimochodem taky jako, to samotné by bylo jako na rozhovor sám o sobě, protože to je prostě takový jako, teda nutno říct, převážně chlapecký tábor a vlastně v tom našem týmu jsou lidi, kteří třeba nemají primární zájem o tu hudbu, ale hrozně je baví ta technická stránka věcí, že v podstatě na holé louce vystavíme jako tábořiště, lomeno jako technický zázemí prostě pro hudební festival se vším všudy. A to některý ty jako členy našeho týmu strašně baví a oni vlastně, pro ně ta rosnička začíná tou stavbou. Aha. A vlastně pak, jak začne ten festiák, tak pro ně třeba tak zajímavý není. Nejvíc je zase třeba baví, když vypadne elektřina a je potřeba řešit nějakou technikáli, tak to oni jsou zase šťastní, že jo. A v té hudbě si třeba tolik jakoby neholdují. Ale musím říct, že teda roku od roku se i ti kamarádi, kteří o tu hudbu se tolik nezajímají, tak se zase i skrze to o to začali zajímat.
0: Jasně.
1: Jo, že třeba jako přišli nám pomáhat a na začátku poslouchali, já nevím, řekněme mainstreamový drum and bass, mm-hmm. a teď jakoby o 5 let později prostě mají rádi house nebo techno a z toho mainstreamu vlastně klesli do hloubky k nám.
0: Klesli. Když jsi zmínil ten areál, tak pojďme ještě se klidně věnovat tomu, jak to vlastně na festivalu vypadá a co tam lidi můžou očekávat oproti tomu, jak si třeba stereotypně představují festival, i když zrovna pochybuju, že posluchači Rádia 1 chodí na stereotypní festivaly.
1: Rozumím. Jako Česká republika je plná pěkných festivalů a plná festivalů v přírodních prostředích. Podobně to jako je to u nás. Dominantou je rybník Rosnička a jeho okolí, který je ale jako mimo areál, nutno říci, musíte opustit areál, abyste si ten rybník šli prohlídnout, ale je to jako otázka minuty. Ale jinak vlastně jsme na pomezí louky, lesa a pole. Máme 2 stage. Areál je jako velice, velice kompaktní. Musím říct, že jako skrze nějaké jako technické rozměry toho areálu jsme se museli trochu jakoby zmenšit, nutno říci, na Rosničku, když vstupné bylo zdarma nebo pár korun, tak jezdilo výrazně, výrazně víc lidí prostě před těmi 12, 13, 15 lety. Dneska je to mnohem výběrovější, než to dřív bylo, a s tím teda musím říct, že klesl i počet návštěvníků, ale extrémně vzrostla kvalita. Mm-hmm. A ten areál je jako velmi důmyslně vymyšlen, jak říkám, má 2 stage, je tam takový jakoby propojovací koridor, kolem kterého je jídlo, hospoda, máme prostě krásný posezení takový hospodský, mm-hmm. S dobrým lokálním pivem, stánky s jídlem a náš stánek se suvenýry, kde kam každý rok, no přes který každý rok prodáváme jakoby festivalový merch, na kterém si dáváme extrémně záležet. To je jako důležitý říci, že vlastně nejsou to, řekněme, jenom potisknutá trička něčím, ale snažíme se tam mít i nějaké speciálky a můžu propálit už informaci, protože to budeme dávat na sociální sítě, je návrat peněženek. Takže jako legendární peněženky z roku 2021, který se s náma v rámci meme obsahu na internetu táhli několik let, tak mají návrat, ale to budou peněženky.
0: Bezva, já cením už jenom, co se nám tady objevili ve studiu, samolepky, úplně jako nádherný teda. Beru domů.
1: Děkujem.
0: A sluníčka, kytička, koníčka. Kdyby si někdo nemohl vzpomenout, jak se Rosnička festival jmenuje, tak má spoustu dalších možností, jak si ho pojmenovat.
1: Jo, jo, ano. Na nálepkách vlastně není název festivalu, ale je tam jako jiné slovo. To je jako vrchol efektivního marketingu.
0: Líbí se mi. Nám už utíká čas, respektive víceméně utekl, ale pojďme, teď nám hraje Sam Goku, mimochodem Blizz Drift, to je fantastický, hraje to tady hodně lidí z Rádia 1 a myslím si, že právě, že to protlo jako víc vkusů a tak dále, tak pro mě jeden jako z interpretů, který by mě hodně nalákal na Rosničku, ale pojďme mrknout ještě třeba na tu tuzemskou scénu, kterou jsme ještě nezmínili. Já za chvilku pustím Tokyo Drift třeba, která si myslím, že tam bude super, a Phobia Kid taky možná proběhne, když to stihneme časově, ale co je tam dalšího?
1: Já bych, jsem rád, že se na to ptáš, já bych hrozně rád vypíchnul, myslím si, že to je pražská crew, která si říká Inhale Impact. Mm-hmm. Je to 4 nebo 5členná crew, která vlastně jakoby rapové uskupení, ale jako rapují nebo zpívají do mimochodem kompletně vlastních beatů. Mm-hmm. A je to taková digitální, industriální, jako elektrotechno dikce, do které jako rapují, ale není to jako smek, který to dělá do... Je to jako jiné, je to takové jako zvukově rozbité, špinavé, jako elektro vlastně.
0: Jasně, rozumím.
1: Když jsem úplnou náhodou na nich byl v Praze v Bike Jesus, já jsem nevěřil vlastním uším a po jejich koncertě jsem šel za jedním členem a říkám, že to je jako strašně dobrý a jako kde berou tu hudbu a oni říkají, že si sami tvořej. Yes. A oni měli jako více než hodinový set vlastních beatů, které byly extrémně našlapané. Že jako jste na rapovém koncertě, ale vlastně je to jako rave klubovej rave. Jo. Takže rozhodně Inhale Impact bych strašně jako vyzdvihnul. Také Gaff, to je vlastně podle mě původem z jižní Moravy, rapper, který dělá takový jako trochu jako velmi zvukově zajímavý cloud rap. Na první poslech ani nejde úplně rozumět tomu jakoby mluvenému slovu. Myslím si, že to slovo nebo ten vokál tam hraje spíš jako nějakou melodickou roli a až vlastně po několika posleších se propracujete k tomu meaningu, který on tam do toho jakoby schovává. A myslím si, že ten má jako vykročeno dobrou nohou. Budem strašně rádi, pokud Rosnička pro něho bude zase jeden z těch jako prvních třeba větších festiáků, nebo ne větších. Rosnička není velká festival, není velký festival, ale v rámci toho zpracování technického, prostorového, vlastně odpovídá, bych řekl, nějaké jako velmi nadstandardní normě. Takže ty kapely si u nás můžou třeba vyzkoušet jako opravdu jako kvalitní zvuk, prvotřídního stage manažera, zvukaře, kábelníka, který jim s tím jako vším pomůže. Jo, takže jako vždycky, ne vždycky, ale občas vystupující říkají, wow, vy to máte technicky strašně dobře zpracovaný na to, že jsme tady jako na festiáku pro pár stovek lidí.
0: Super.
1: A brněnská kapela MMNK, to je... Já jsem jim začal říkat, že to je nový pražský výběr.
0: Jo, myslím si, že tam jsou určitý fragmenty.
1: Jo, jo. A to je taková rokárna s elektrem vlastně. A já bych nikdy neřekl před pár lety, že něco takového bude hrát na Rosni, ale máme tady rok 2026 a my máme na Rosničce jako zpátky kytary. My jsme je skoro jako zakázali, že nebudeme mít žádné kytarové věci na Rosničce.
0: A takhle přísně, jo, až.
1: Jako chvilku jsme měli ten pocit, že se jako tomu vymaníme a že tam chceme spíš ty jakoby synťáky a spíš tu technickou hudbu, i když samozřejmě i kytara je technická, ale že vlastně chcem spíš jako čistý beatový věci a že ty kytary, ať už elektricky nebo akusticky, na tu Rosnu nepatří. Ale jako ta doba se mění a teď to vnímáme zase jako aktuální. Asi to bylo vždycky, jenom my jsme to neviděli, tak asi taky stárnem.
0: Houpe se to ve vlnách.
1: Je to tak.
0: Třeba na rybníku Rosnička. Já moc děkuju, že jsi přišel. To byl Honza Barnec z festivalu Rosnička. Nezapomněli jsme na něco podstatného ještě?
1: Jak jsem říkal, Praha, Brno, přímý vlak ze Svitav, vstupenky v síti smsticket.cz nebo na webu festivalrosnička.cz. Důležitá věc, kterou bych chtěl říct, máme studentské vstupenky, čili pokud jste studenti, máte hlouběji do kapsy, máme zlevněné pro vás varianty. A co bych ještě řekl, dá se koupit jednodenní vstupenka, dvoudenní vstupenka a rozhodně, pokud jste aktivní posluchači Rádia 1 a máte rádi selekci, která probíhá na Rádiu 1, tak i když na Rosničce v rámci toho line-upu znáte třeba jenom čtvrtinu, nebojte se toho, budete tam spokojení se vším, co tam bude hrát.
0: To je ta správná výzva. Díky moc, ať se to vydaří, je to tenhle víkend, pozor. Děkuju.
1: Tento víkend moc děkujeme a mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj. A tady je ještě Tokyo Drift a Baby navždy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grandfinále s galašou mu budou moderovat Praci v triku.
4: Jo, kámo,

0: volný. Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: Tak e-obuv ví.
1: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
2: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
3: Reklama na Radio 1.

Skvělá polská kapela Coles má venku novou desku, která se jmenuje Magia, a tohle byla skladba Traces, kde taky hostuje Molina. Výborný track. A teď díky za tip Honzovi z kanclu dáme si tady písničku s názvem Chatter Max a vy si u toho dejte hlasitost svých přijímačů na pokud možno co nejvíc, protože vám to jistě udělá radost. Potom Boy 2000, anebo třeba novej a dobrý song od Interpol. Kdo by to byl řekl? Posloucháte Rádio 1, mějte se hezky.

Nová deska Interpolu se bude jmenovat This Mirror Weighs a Ton a vlastně tenhle song mi přijde, že to je takové důstojné stárnutí. Song jako ze solovky Paula Bankse, třeba bude nová deska dobrá, třeba jo, vyjde už 28. srpna. Tohle je skvělá Fushy a produkce nikdo jiný než Elias Ronenfeld, ten kluk se je prostě nacpe všude, já nevím. Mrknem pak na novinky do hitparády, tam už snad Elias Ronenfeld nebude.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: No a dáme si tuhle řezničinu. The Basement. Stay in your lane. To je kolektiv, který zahraje

To jsou velští kluboví dobrmani Overmonou a hráli jsme si jejich čerstvou skladbu Even Angels Ghost featuring Kindora. A když už jsem vlastně u těch festivalů, konec konců máme poslední předprázdninový týden, tak ještě nahodím festival Popmese, kam se taky chystám. Ten zvládnul letos po druhé a kromě Overmonou se tam taky těším na OK Lou. Vystoupí tam taky Anna von Hauswolf, Karen Joyce, Fat Dog, Weevil, Obong Jire, Nation of Language a velká hromada tuzemský domácí scény. Bude to pěkný, 6. až 8. srpna na Velodromu Brně. Takové to kusy. Pojďme dál. Kelela má těsně před vydáním desky a zatím co single to Perla, to bych mohl podepsat. No, jinak bych to neříkal, že jo. A my si pustíme single s názvem Out of Time, kde taky hostuje slovotný AK Paul. Potom si dáme nový single od Tiffany Day, kde zase je hostovačka producenta, který se říká Slayer. Takže tyhle ty dva tráčky právě teď na Rádiu 1.

Na rádiu jedna čínsko-americká elektropopová hudebnice Tiffany Day a filadelský rapper Slayer a jejich společný track, který vyšel teď včera nebo předevčírem s názvem Constantly. A já se s váma budu loučit. Mám pro vás poslední track, který je podle mě úplně fantastický. Je to pro mě velký těšení na novou desku od Lorraine, neboli Lorraine, což je hudebnice z Brooklynu, jmenuje se Taja Cheek vlastním jménem a vy můžete si třeba vzpomenout na její vynikající desku s názvem I Killed Your Dog, která vyšla před 3 lety a skvělou zprávou jest, že tady už její 4. deska, respektive bude 14. srpna, vyjde na značce Mexican Summer, bude se jmenovat Fata Morgana a venku je nový single. První single z ní jmenuje se Soulless Cycle a je to neskutečná mixáž nezařaditelný hudby a nádherný kaleidoskopický to se ani nedá říct slovama, to vlastně to, co jsem řekl, to bylo asi nejlepší popis toho, co to je, protože se to říct nedá, ale mě to hrozně baví. Lorraine, Soulless Cycle, moje jméno je Zdeněk Lichnovský, najdete mě na webu Rádia 1, kde si můžete dohledat i názvy písní, které jsem dnes pouštěl a já se budu těšit zase za 14 dní od 12 do 15 v pondělí a za chvilku tady máte Josefa Sedloně. Ten to dneska přebral za Krištofa, to uslyšíte zase zítra, takže nebojte se o ty, které máte rádi na Rádiu 1, nepřijdete. Jsme tu pro vás, teď Lorraine a čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mistr Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Reklama na Radio 1.

celoplošně.

0: jedno.
1: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
8: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Reklama na Radio 1.

来た。

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

krásné odpoledne vám po Zdendovi přeje Josef Sedloň. Dozněl nám také Hero Chronic před chviličkou, který vydal nové album na značce Key Records. Tohle byla jeho skladba Now Rush, na kterou se možná také můžete těšit příští týden v Hitparádě Rádia 1. No a tohle už je známá dvojice Asairo 8 a Throwing Snow, jich parádní věc Samsara Spirals. Předtím také Filip Johan Tim, ten spolupracovník aparáta, či domácí Cardoen Decumanus z Velké sedmi s novinkou Říjen, také Beacon a také třeba Tropics či Funabulist.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Skvělá Laura Mish, tahle ta londýnská producentka, hlavně saxofonistka, zpěvačka, která postupem dekády se vypracovala opravdu velmi unikátní, osobitý svůj styl a jinak teď linkuji nové album s názvem Lithic, které věnovala různým kamenům a skalám a také i různým jeskyním. Nabírala zvuk právě těchto věcí a použila do své muziky. Tohle byla ukázka z desky skladba Siren. No a teď už Fluk, tahleta parta, se navrátí takovou bestovkou, kterou si pustíme v neděli. O novinkách, tohle zatím je jejich předsazený single Atom Bomb, který znáte z vysílání Rád 1. Právě okolo milénia jsme vám ho tady nabízeli. Tentokrát však nový kavátek obstaral Daniel Avery a jeho Nuclear Summer Remix. 15 hodin 47 minut.

Taková gotickoelektronická věcička Breath of the Lost a to byl americký producent Blaudis na své novince z minulého týdne. No já už mám tady pro vás zase tuhletu zcela novou singlovou věc od rakouského producenta a hudebníka Christiana Promera, který asi můžete pamatat třeba z projektu Boom Boom či dalších projektů okolo značky Compost. Novinka z Justin Hawthorne. Trying Times. No, těšme se na jeho album.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
10: Reklama na Rádio 1.

0: americký producent Killik, tenhle ten talent na poli takových bass music a vůbec příjemné elektroniky na singlovce Under My Balcony, která také avizuje jeho debutové, myslím, že album Robots Will Take Over and Wonder Why We Have So Many Group. Tak, teď už ale je tady nachystané pravidelné zpravodajství z festivalu Tanec Praha.
1: Heller Dance uvádí...
2: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Třicátý osmý ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí od 1. do 23. června. Ještě máte poslední možnost dnes a zítra zhlédnout závěrečná představení. Více se o programu Mezinárodního festivalu dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás. V Praze v Ponci, divadle pro tanec, si dnes od 19.30 užijete koprodukce Unity in Motion Jana Rautová a Klára da Košta Paradise Birds and After Talk. Představení jsou vyústěním dvouleté spolupráce autorek zaměřené na reflexy i podceňování dialogu na téma, jak se historicky utvářela představa ženskosti. Nabízí poetickou alternativu, ve které mohou koexistovat různé pravdy a názory. Základem jsou autorská sóla Kláry a Jany a společný duet, který samostatně hráli především outdoor pod názvem Womanhood. Christos Papadopoulos a jeho inscenace My Fierce Ignorant Step se stanou festivalovým closingem v hudebním divadle Karlín, kde proběhne i závěrečná party festivalu 23. června od 19.30. Tvorba jednoho z nejvýraznějších choreografů současné evropské scény vyrůstá z nejvyšší formy minimalismu. Z jemného rytmu se postupně rodí pohyb, který se vrství a kanonicky rozvíjí do fascinující souhry, euforické oslavy života a pospolitosti. V Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí od 19 hodin je dnes nachystané představení Adriano Bolognino Come Neve – Klid v zimní krajině. Ticho, v němž se čas na okamžik zpomalí a svět se zjemní. Právě z této atmosféry vyrůstá Como Neve. V Chocni v Panském domě od 19 hodin se na vás dnes těší Simone Sandroni, Budiš světlo and After Talk. Představení vzdává hold těm, kdo pracují v zákulisí a zároveň si pohrává s rolemi, mocenskými strukturami a skrytou dynamikou jevištní tvorby. Budiš světlo evokuje jak cestu z temnoty, tak výzvu ke světlu. Nyní více než kdy jindy nezbytnou k tomu, abychom odolali strnulosti, ideologii a fanatismu. V Ostravě v Loděnici dnes od 18 hodin proběhne představení Furnikai Sachi Noro Mizu. Mizu znamená japonsky voda a jedná se o poetické představení spojující tanec, nový cirkus a loutkářství. Děkujeme, že jste po celé republice hojně navštěvovali desítky představení i tančili s námi. Tanecpraha.cz. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz

Tak tolika londýnské duo Kesson Koda, které jste viděli v Praze na showcaseu značky Gondwana. Tam také vyšla ta původně originální věc jejich skladby Grayscale, tohle však bylo jejich nové EP, které nabídlo dvě nové remixové práce a skvělá Sundown mix verze. No a my se teď už podíváme také za další zcela novým singlíkem, který se objevil od producenta Sound of Fractures. Tady je jeho celé vlastně EP, které dostalo název Alone Together. A jak sám avizuje, věnuje se na něm hodně propojování lidí v dnešní té zahlcené době informací a snaží se propojovat. Alone Together, výstižný název. Tohle už je Jamie Reddington z Londýna, který tentokrát vystoupil na festivalu Spektakuláre před dvěma lety, tenkrát s Loutopikem, ke kterému se také ostatně dneska dostaneme, že vydal nové album. Tohle už je ale Sound of Fractures. Alone Together.

0: Kulturní servis.
1: Tak máme 16 hodin 16 minut, dnes pondělí 22. června roku 2026. Svátek mají Pavly, takže Pavlín nám všechno nej. Příjemný poslech vám dnes výjimečně, místo úterka přeje zde krásný poslech ze Vsedloň, zítra s Krištofem. Každopádně já mám pro vás už kulturní servis, koncerty, tanční dámy, filmy i divadelní představení. No a začneme koncerty v Jazz Doku. Dnes od 21 hodin vystoupí Hlas kontrabas Octet. V klubu 007 na Strahově dnes vystoupí o 19 hodin kapely Archa, Gatus, dále Likantrofy a St. Mincer a také kapela SFC. V klubovně Povaleč dnes můžete do Davids zajít od 7:30 na kapely FDF a Joyless as Fuck a také Stay in Nothing. No a je tady také pozvánka do Zachspa v Plzni. Od 20 hodin dneska zde hrají Belly Hole Freak. Z filmových představení Kino 35 vás ve v 18 hodin na film V Lurdech a od 20 hodin Co je ti holka? Kino Dlabačov 18 hodin má na programu 5 švestek a ve 20 hodin film Tahle party je dead. V Edison Film Hubu se promítá od 19 hodin Soukromý život. No a Kino Pilotů vás ve v 18 hodin na Den odhalení a ve 20.30 na film Milost. Tolik filmy, teď ale divadelní představení v Doxu. Dnes už 19 hodin začne Never So Close, Never So Far představení. Ve studiu Hrdinu vás pozvu od 19 hodin na Měsíční kámen. Divadlo X10 má na programu rovněž od 7 večer, tentokrát hru Amadoka. Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin dneska Neboj si, uličnice, vraťte nám háje. Tak. Pak ale je tady také nabídka do Jatka 78. Už od 6:30 se zde bude hrát Cirkostráda. No a v divadle Minor už teď začíná za pár minutek v 16:30 dlouhý, široký a bystrozraký pro ty z vás, co máte třeba malé dětičky. No a piaristické náměstí v Českých Budějovicích váze o 19 hodin na představení Kam Nýv. Tolik divadla, ještě mám pro vás také i zajímavosti z kulturní další oblasti, každopádně více už na stránkách Rádio 1 pod pořadem Kulturní servis. No a já mám pro vás také nabídku na dnešní odpoledne a večer na Rádiu 1. Vězte, že v 18 hodin to bude pravidelný pořad Big People. V 19 hodin vás pozvu k poslechu pořadu CD Nonstop, tentokrát s finskou dvojicí Tapani Rinne a Juha Mäkipatola. Jejich společné album Open vyšlo v roce 2022 a vy uslyšíte dnes CD Nonstopu. O 20 hodin pak už je tady strýček Míša a jeho Ešus a pak také o 21 hodin Hudba za dobrou práci. Pak také od 22 hodin pravidelný inkubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. Takže tolik výhled na Rádio 1 až do půlnoci. Příjemný poslech, každopádně do té 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň a pojďme opět za muzikou.

Tak to byl izraelský producent Hiatus, žijící v Londýně už dlouhá léta a tvořící skvělé desky. My jsme se představili v minulé dekádě už v pořadu profilovém intro. A tohle byla další jeho novinka ze značky Lucky Thunder, kde vydává skladba Hust teďka z června. Michael Kazet, teď už ten talent, který si vyhlídla značka Anjuna Deep, se navrací touhletou trojskabovou novou EP záležitostí When You Are In Love. Tohle také už titulní ukázka po té singlovce, kterou jsme tady hráli už dubnu, Mountain Dew, Michael Kazet. 16 hodin 24 minuty, playlist také na stránce Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Rádio 1. Buďte u toho.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
1: Pozor, velká slevová akce v Tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

Tolik americká partička Channel Beats a jejich nový single Dust in the Wind, který také najdete na jejich chystané desce Your Day Will Come pro značku Jack Jaguar. Má vít, co nevidět teďka. Stejně jako i následující album od americké dvojice Howdy, kteří mají na spadnutí také nové album Big World pro značku Arts and Crafts. A další zcela nová věc jako single Blast. 16 hodin 33 minut a playlist na stránkách Rádia.

CD Nonstop. Finský hudebník a skladatel Juha Maki Patola začínal se svou solovou ambientní tvorbou v této dekádě pro americký label Hush Hush. Jeho druhé album Open tam vyšlo ve spolupráci se saxofonistou Tapány Rinne v roce 2022. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Australský producent Now Always Fates, jinak vlastním jménem Xavier Parbekeš, je tu zpět po roce a jeho už druhý single. Schystaná asi zřejmě druhé desky Koales, skladba s Olive Kimoto. No a tohle už jsou zvuky, které najdete na nové desce, jako jiného než Arab. Acid Arab, tak tohodle projektu z Francie, který jste měli možnost vidět třeba i na festivalu Popmese, mám pocit, před 3 lety. Každopádně mají novou desku, čtete album Resonance venku od pátku, naznačte Shelter Audio a hit parádu brouzdí také skladba už Jasmín Alsham. Tohle už je ale skladba Steve z novinky Resonance. Acid Arab na Radio 1, 16 hodin 40.

Vždycky to je plný producent Optimist, psáno OPTMSAT a jeho novinka Soft Note, teďka také z června, chci říct tak, naznačuje se jeho ILF. No a tenhle měsíc také se ozval americký producent Trevor Stewart, aka Machine Drum. Jeho EPčko plné těch rostodivných opět beatů najdete na jeho z nové značce I Am Sime, na kterou se říká vrací. Tohle už je ukázka z EP Blooms, Machine Drum, Fade Away. 16 hodin 50 minut.

parádní věcička od projektu Bluetic, skladba Eternal na značce Exploration, tam na tom sublabelu Anjuna Deep, na který se teďka ještě podíváme za touhle novinkou také od holandského projektu Cubicolor, který znáte už z vysílání Rádia 1. Nové dvě věci nabídla tato 12-palcová záležitost, skladbu Wait State a také B stranu Kindred. Máme za 4 minutky 17 hodin. Tohle jsou Cubicolor na Rádiu 1. Wait State, novinka právě zpátku ze značky Anjuna Deep.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Je, ty jsou krásný.
7: Čerstvé bylinky.
8: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice.cz.

0: obuv ví.
1: Poznáváte to?
2: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
1: Ale s tím bude konec.
2: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
1: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
2: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
2: Děkujeme za trpělivost.
1: Vaše hlavní město Praha.
3: Reklama na Radio 1.

Simon Greenock a Bonobo je zpět a tohle důkaz v podobě téhle zcela nové věci Me and You, která se objevila teďka minulý týden. Značka Ninja Tune ohlásila také jeho album, který vyjde na podzim, Distance in Static. No ale já už mám pro vás tuto zajímavou spolupráci, tentokrát italské dvojice Paladino, kterých jsme si dělali také profilový pořad intro vlastně dneska nad ránem. Každopádně je spolupráce s Verlé Polet alias Polet Verlé za tou belgickou skladatelkou a novinka na značce Disruptive má název Time and Tide s podtitulem Electronic právě. A já doplním, že vy Paladin uvidíte 5. prosince naživo poprvé v Praze na Music Infinity v Paláci Akropolis společně s britským talentem mladíkem Carmichael. Ale máme dost času, je to až za víc než půl roku. 5. prosince. Teď už ale Paladin a belgičanka Paulette Verlaine. Time and Tide.

producent Nimino, který ho také vzal pod svá křídla značka Ninja Tune na svůj sublabel Counter Records a jeho květnový poslední single Take My Space. Vy se na ní můžete těšit také na festival Chaos of Ostrava, se kterým máme také kulturní léto tenhle týden. Každopádně teď už se vyblat na ten britský producent, který se blízkl na spektakulár loni, a to je se svým labelem All My Thoughts, kde ho představili společně se svými kolegy. Tohle je však jeho novinka Folded, která vyšla se spačkou Jouska na značce Beyond teďka minulý týden. 17 hodin 15 minut. Jako schváté rádi na příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň.

0: jedno.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
8: Reklama na Radio 1.

Americká mančovská přímo dvojice Howley a Keith Kenneth aka Min Julep se navrátili teďka v červnu touhletou příjemnou opět Dream Popovou posťukej z věcí Next Life a při svých třech dětech stále chrlí spoustu muziky, jak i solových věcí. Třeba projektem Goldmund či samotný Holy Kenneth. Taky je Min Julep, neuvěřitelný klobouk dolů. Tohle už je ale siltská partička Exciter, která vydala na jaře album a tohle zcela nová singlovka Draw a Star pro značku Spirit Ghost vyšlo minulý týden.

Americký producent Shrimpnose a jeho věcička Gravitate. Poslední single, který snad vydává před svou avizovanou deskou Pray to Truth, protože už je to osmý single. Tentokrát se producentem Ford, nějaký album bude to asi celé spoluprací. Vyšlo na značce Network, jinak dříve Shrimpnose vydával právě na labelu z LA Friends of Friends. No a odtud právě pochází ta novinka od tentokrát Holanďana žijícího v Austrálii, Julian Mier aka Sunport. Tohle je už ukázka z tracku Is It Really It? 17 hodin 32 minut.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

náš kolega i z Rády 1, který tady se dokonce blízknul minulé dekádě, John Kennedy, kterého však vám na Rádiu 1 hraju, aniž bych věděl, že tady u nás bude někdy hrát už minimálně 6 století, kdy jsem přivezl jeho první desku ze značky True Thoughts. Tohle byla ukázka I Lean In, jeho nový single, který vydal teďka přes svůj label John Kennedy Federation. No a tohle už je DJ Crush, další už známá postava, tokijský matador, který má už 65 a stále stojí za gramcema a perfektně to teda tam sází. O tom jsme se mohli přesvědčit už také loni na podzim a po roce myslím, že se objeví teďka právě se svou novou deskou Tokyo Ham, kterou vydal teďka v pátek a odkud pochází tato novinka Critera. Výborný kousek, by the way. Jinak DJ Crush v Lucernu Music Baru opět v neděli 25. října.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak já už jsem málem zapomněl pro vás udělat soutěž. Tentokrát je to v rámci kulturního léta samozřejmě, které máme už nějaký ten pátek teďka už na Rádiu 1. A tento týden pokračuje s festivalem Chaos of Ostrava, kde hlavními táky tohle 23. ročníku jsou třeba 21 Pilots, Tomora, Lorde, Teddy Swims, anebo také Moby, který ho posloucháme z jeho starší věcí Porcelain. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Idahan nebo Jebinai, doplní 200 hostujících diskuzní fóro, také Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, divadlo Petra Bezruče nebo Klicperovo divadlo a dále také stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Chaos of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. No a vy můžete teďka vyhrát. Furt mám vypnutý telefon, jenom až ohlasím otázku, tak volejte. Můžete vyhrát dvakrát lístek samozřejmě na Chaos of Ostrava, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, knihu od Slov Artu, karty a hru od Pjatníka, ultralehký zbalitelný batoh od podkilo7.cz, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, knihu od knihkupectví Kosmas, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonometrickou podložku pod myš od Connected. No a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Gopas. Tak, pokud chcete soutěžit, zapište si telefonní číslo, je 210-323-919, ještě jednou 210-323-919. No a otázka zní, Kales letos obohatí vystoupení kanadské hudebnice Peaches.

0: která vyšla letos, loni už vlastně v prosinci, tak já myslím, že za A je to No Lube So Rude, za B Pussy no, Mask a za no, C, jo, ano?
1: No, no, no,
0: loop. No Rude, dobře, a, takže to. Už víš prostě, už to ano. Prostě víš, takže znáš Peaches.
1: Ano.
0: Skvělý, skvělý, tak jo, možná si viděla tady v Arše v Praze, tak pokud ne, tak ji uvidíš každopádně na festivalu Klasa Ostrava. Na to od 15. do 18. července probíhá opět v Dolních Vítkovicích ten mega festival. Takže vydrž mě na drátě, samozřejmě si domluvíme, jak převezmeš balíček, gratuluju a doposloucháme Mobiho. Tohle je Skava Porcelain.

Dozněl nám už Moby, Laskavá Porcelain a ještě jednou gratuluju Janě. No a já mám pro vás také pozvánku na příjemný křest v prostorách Vyšehradu, konkrétně na Hradbách. Vystoupí příští středu, 1.7. náš domácí hudebník multiinstrumentalista Tomáš Heindl aka Omnion společně s hudebníky Milánoš, se kterými právě udělali tenhle ten výborný singl Hrdočok a pokřtí své nové album z Římská 3, které vyšlo teďka, musím říct, není to tak dávno, před pár týdny, vy se tam můžete koupit samozřejmě na placce, pokud to všechno klapne. Každopádně teď už Omnion a Milánoš, vy se těšte na jeho nové album Římská 3 také příští úterý v pořadu CD Non Stop, kde vám ho nabídneme v premiéře na Rádiu 1.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo The Basement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme také na Creepy.

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Tolik polské duo Coles, který uvidíte také už tenhle týden na festivalu na Helštíně na Moravě, kam se také chystám a těším se na vás sobotu od 23 hodin na amfiteátru Stage. Tohle už je také skvělá věc, ještě novinka od labelu Gondwana, od člena saxofonisty Portico Quartet Jack Wileyho, který oznámil své první solové album pod svým vlastním jménem. Vy jste ho viděli zde vlastně loni na showcaseu Gondwany v projektu Paradise Cinema, teď už ale pod svým vlastním jménem Jack Wiley a novinka Eternal Spring. Každopádně za chviličku také už Big People. Pořád na Rádiu 1 a já si vás převezmu opět za hodinku při pravidelném pořadu CD Nonstop. Dneska s finským hudebníky Tapani Rinne a Juha Maki Patola. Tohle už je Jack Wiley. No a za chviličku už také Big People. Craig Simmons.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.
10: Big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people.
11: Don't shoot, gun sound.
12: Luke the Cook and Craig Mons, every other Monday from 6 p.m.
13: Okay, cool, man. Big people. Tell a friend to tell a friend to tell your mum to tell your nan. Trying to live my life off the grid. Radio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mistr Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimental, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
5: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
6: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
5: Poprvé u nás.
6: 23 sportů.
5: 101 disciplín.
6: 3,5 tisíce sportovců.
5: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé.

0: Praze.
1: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
0: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v Olympijském domě.
1: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
0: Více na praha.eu.
1: Vaše hlavní město Praha.
2: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Reklama na Rádio 1.

0: jedno.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.

0: CD Nonstop. Je tu 19. hodina pondělí a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dneska s tímto finským tandemem, který konkrétně tvoří skladatel a klavírista Juha Maki Patola a také saxofonista a klarinetista Tapani Erine. Jejich první společné album vyšlo v roce 2022 na americké značce Hush Hush. No a my se zařazujeme v souvislosti teďka vlastně s nedávno vydaným novým albem tohodle hudebníka z Finska, klavíristy Juha Maki Patola. Deska vyšla na značce Momentary Movements of Landscapes, právě tomhletom už britském prestižním vydavatelství 1371, kde ostatně začínaly taková jména jako Max Richter či Sylvain Chavon nebo také Johan Johansson. Vy tohodle toho finského talenta ostatně uvidíte jako, myslím, že doufám, že to všechno klapne, předskokana také na akci křtu nové desky Flex Ensemble, která se na vás chystá na podzim a konkrétně to bude 8. listopadu v divadle nebo v prostoru Archa Plus. Pojďme ale zpět teďka k této dvojici, kterou tvoří právě i další finský hudebník, jak jsem řekl, klarinetista a hlavně saxofonista Tapani Erine. Spolu oni vytvořili tohleto takové ambientně vážno hudební elektronické dílko s prvky takových jemných jazzových výbojů a právě společně mají na svém kontě dokonce dvě alba, co vím, doplním, že vy jste poprvé mohli registrovat vůbec Maki Patolu v roce 2020 na značce Hush Recordings, to bylo s tenkrát albem prvotinou Breath, kterou jsme si tady, myslím, že už v CD Nonstopu také představovali. No a právě o dva roky později na tenhle ten americký elektronický a ambientně laděný label ze Seattlu se navrací Juha Maki Patola ve spolupráci s Taparine. Výborná, jejich deska Open nabídla celkově 10 nahrávek, ostatně také i singly Open Part 1 či také skladbu Fall. No a deska vyšla, jak jsem řekl, v březnu roku 2020 pro tenhle ten britský, americký, si říct tak, label. No a poté už můžete také zaregistrovat spolupráci třeba Juhy Maki Patoli s Julou Gerzen, tohletou výbornou také norskou hudebnicí, skladatelkou, kterou jsme tady také hráli solově. No a společně pak se navrací Juha Maki Patola a Taparine v roce 2024, nejdříve singly Refraction a Figures a pak i společným dalším počinem, tentokrát čtyřskabovým EPčkem Decaying Light. Od té doby spolu, myslím, že nic nového nevydali. Doplním, že Juha Maki Patola se objevil třeba i na značce z Kanady Modern, tomu vážnou hudebním vydavatelství s EPčkem třeba Holding Patterns, či také výbornou deskou Solar Nights, kterou vydal loni. A teď právě letos se blízknul svou novou třetí solovou deskou Momentary Movements of Landscapes právě na značce z Británie 13701. Ohledně Tapani Erine, ten saxofonista má na svém kontě už spoustu solových alb od konce 90. let. Každopádně teď už je společná deska Open z roku 2022 Tapani Erine a Juha Maki Patola. Já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Guns a písnička Kafe a

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, ty jsou krásný.
2: Čerstvé bylinky.
3: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
9: Reklama na Rádio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádia 1 ze studia. Přeje ten dobrý večer strýček Míša. Máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první bude Ešusová. Dnes tady mám velkou návštěvu, ale byla tu už i větší. Když tu byli Cíglerovi, tak jich bylo 5, myslím. A nebo také 4. No dneska jsou tady hosté 4. A hodina druhá bude plná hudby, tedy hudba za dobrou práci, a tam se můžete těšit na jeden exotický kousek z Grónska, ale to vám ještě k tomu něco povím. Takže strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci, a to tak, že jsem si mohl odpustit. Ešus, pořad o cestování a o jídle, a nebo snad o jídle a cestování. Ups. Ešus, pořad o cestování a o jídle, a nebo snad o jídle. A to je to, co jsem dneska říkal svým hostům tady, že se vždycky něco může podělat, takže jsem vám poskyl už rovnou závěr Ešusu, tím jsme skončili, já vám poskym nějakou muziku a půjdeme domů. Ne, tak si to znělku poskýme potom ještě jednou. Tak tedy, vítejte v Ešusu, dovolte mi, abych tady tentokrát uvítal čtveřici. Já začnu tady s dovolením. Pan učitel Josef.
1: Zdravím, zdravím.
0: Pepík Lát, kterýho já znám. Co se narodil v podstatě, tak se známe. Támhle za obrazovkou je schovaná jedna ze slečen, a to je Eliška. Eliška. Leona? Ne. Ty jo, já to trénoval. Jo, protože Eliška si vzala košile bílou, no teď mě to zmátlo. Takže Eliška, Leona a nakonec Ryan. Všichni jsou žáci gymnázia a Josef je váš třídní děti?
2: Ne, náš pan učitel fyziky.
0: Váš pan učitel fyziky. Josef mi před asi měsícem napsal, že byl s dětmi na výletě v Banátu, na školním výletě. A jestli si o tom nechce popovídat tady, a já si říkám, že by to vůbec nebylo špatný, protože za mě se jezdilo na školní výlety do Srbska. Jenom na jeden den, ale že by mě někdo vytáhl se školou do Banátu. Tak to ne. Moje dcera už zažila výlety třeba do Itálie a do Londýna. Tam utekla v Londýně, protože se nepohodla se svými spolužáky, tak ve čtvrté třídě utekla, že si půjde prohlídnout Londýn sama. Od té doby dostala zákaz výletu se svojí třídou. No, tak my jsme taková komplikovaná rodina všichni. Tak vítejte. Hezký večer vám přeju.
2: Krásný dobrý večer.
0: No,
1: Pepíče, co bych chtěl slyšet?
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak to byl Josef. Já jsem si říkal, když jsem se koukal na ty fotky, které jsou dneska v poutávce Ešusu, když jsem tam viděl ten ohromný kolektiv, jaké to je putovat v takhle velkém kolektivu, protože občas je problém jet i jenom na tábor nebo na jedno místo. Ale chodit, kdy někdo nemůže, někdo chce vidět něco jiného, tam ten si šťourá v broucích, ten chce zase, tomu je vedro, tomu je zima. Jo, že to není vůbec jednoduchý. Pohádali jste se aspoň někdy na tom výletě? Tím začneme, jo, to.
1: Možná začnu. No, s takovouhle skupinou velkou jít, to bylo vlastně poprvý, a i když jsem říkal několika dalším tady známým, co dělají různé expedice, nebo jsem se bavil s mojí chemikářkou na střední, která s náma dělala tehdy výlet do Švédska, že budu dělat Banát, tak co by mi jako dala za tipy, tak se bála toho, když jsem jí řekl, že tam mám jenom 3 členy dozoru. Nás vlastně jelo 46 studentů a 3 dozorové. Tak se ona bála, že to je málo a že se mám připravit na to, že prostě někdo odpadne a že se roztrhneme. A teda naštěstí dneska už se dá říct, že jsme měli štěstí, že se nic takhle nepodělalo a že všichni mohli jít svým tempem, se mi zdá.
0: Já myslím, že tyhle 3 jsou poslední přeživší z toho výletu.
3: To samozřejmě není pravda. Na to, jaká velká jsme byli skupina, tak byli jsme i vlastně několik ročníků dohromady, hlavně druháci a třetíáci.
0: Vy jste?
3: Já jsem ze třetíáku, tady Eliška.
2: Já jsem Lea, já jsem taky ze třeťáku.
4: A já jsem ze druháku.
0: A je nejvyšší.
4: Je to tak?
2: Už to tak bude.
4: No a taky si myslím to, že jak jsme putovali jako z vesnic do vesnice, tak to byla fakt náročná a dlouhá cesta. A že všichni jako měli jeden cíl, a to je prostě dojít už do té vesnice.
0: A jet domů.
4: No a spíš postavit si stan, odpočinout si, zajít si někam na jídlo, nebo na občerstvení. Takže jako jsme spolupracovali fajnově, jako všichni prostě chtěli už dojít. Takže žádný zdržování nebo tak, no.
0: Proč jste si vybrali zrovna Banát? Nebo kdo byl ten, kdo určil, že to bude Banát?
1: Tomu asi zase řeknu já.
0: Já, to je pan učitel.
1: Já, Josef. Já mám Banát moc rád, jezdím tam na hudební festival, kteří možná tady posluchači znají. Už jsem tam byl 3x a vím, že ty organizátoři krom toho festivalu dělají přes rok i ty školní výlety právě. tak jsem si řekl, že by to mohlo být fajn udělat na škole taky, že už to je prošlapaná cesta, že to není poprvé, že to není úplně na blind, že školu už tam bylo 150 a že se to dá zvládnout. A tak jsem tam loni v srpnu dostal takhle chuť a myšlenku to udělat a nějak se to přes rok vařilo a rozbíhalo a chvilkama to spalo a pak letos někdy kolem února, března se začalo řešit, že bychom to fakt mohli udělat. Takže proto Banát.
0: Já jsem tam nebyl teda nikdy na festivalu, ale mám k němu... Moje dítě tam bylo a vzalo bez mého vědomí moje tričko Rádia 1. Úplně první, které se vytisklo. Jo, to jsem mám schovaný doma. A zasvinila ho, protože mi ho chtěla odvíst tam a tam se v něm vyfotit. Jo. Akorát netušila, že to tričko mám schovaný, protože v něm jsme zapomněli dát tu židlo do barev a nejde vyprat. Jo. Protože by zmizel celý ten nápis toho Rádia 1. Takže mám zasviněný tričko od bahna. A na něm je to to nejstarší, který se vůbec pro rádio dělalo někdy v tom roce 91, 92. Tak, kdo teda určoval tu trasu, nebo to, takhle, jaká byla příprava? To se dělali děti sami. Můžu vás nazývat děti, nevadí vám to? Jo, jo, dobrý.
1: Přípravu z velké části udělali právě orgové toho festivalu, zejména Honza Duben, který v tu chvíli, kdy jsme tam byli my, tam v té oblasti byly ještě další dvě školní expedice, takže on tak zařizoval, abychom se hezky míjeli, aby žádná vesnička nemusela se přes jednu noc starat o dvě výpravy zároveň, abychom tam vždycky byli jenom sami v té vesnici. A vlastně on nám takhle udělal tu cestu přes ty vesničky, aby to vyhovalo našim časovým požadavkům. My jsme vlastně jeli od pondělí do neděle, tak on to tak hezky naplánoval, aby to všechno vyšlo. A my jsme na to jenom přikývli. A naší starostí prostě bylo mít všechny studenty a všechny jejich papíry a doklady a aby měli všichni zabalený všechny věci a opalováky a tak dále. A jeho starostí bylo nám tam sehnat průvodce, o kterém určitě tady se ještě pobavíme, který byl velmi zajímavý a skvělý. A pak jsme teda na konci měli i štěstí, že jsme toho našeho Honzu Dubna v té poslední vesničce potkali a měli jsme šanci s ním chvilku povídat. A to bylo taky skvělý. Ale to asi předbíhám, to bylo až poslední den.
0: Povídejte dál, já zveřejňuji vaší fotku právě.
1: Dobře, dobře.
0: Co vás vyfotit tady ve studiu.
1: Tak jo, asi budeme postupně, jak ty vesničky byly, jak to s tou naší velkou skupinou bylo. Protože že když tam do té oblasti jezdí lidi sami ve dvou, tak se tam můžou ubytovat u kohokoliv, u místních. Ale jak taková vesnička ubytuje prostě 50 tady studentů? Jo, v té první vesničce jsme teda byli u místních.
3: První den jsme tady přespávali ve Svaté Heleně, kdy to bylo docela překvapení, ale byli jsme rozmístěni do několika rodin. Vlastně každý z nás byl u jiné, což za mě to, já jsem byla ubytována u paní Lídy, což shodou okolností byla příbuzná našeho učitele, což je podle mě důležité zmínit. Náš jiný doprovod, pan Kučera, náš učitel z SV, tak pochází z Banátu, což bylo taková jako takové obzvláštnění a celý ten výlet z nás mohl jako doprovázet a věděl více informací.
0: Takže mluvil rumunsky ještě navíc. Nebo banácky.
3: Jo, uměl něco rumunsky.
1: No, on říkal, že tam jako vyrůstal přes léto a že pochytil jenom nadávky a že rumunsky moc neumí.
3: Takové základy. No, ale tedy první den jsme byli ve Svaté Heleně, což bylo asi tak druhé největší město, myslím, po Eibenthalu. A tam to bylo jako super, jak rodiny byly jako úžasný. Pro mě byl vlastně šok, jak moc dobře česky umí. Já jsem si myslela, že to bude hodně jako ten jejich jazyk zdeformovaný rumunštinou, ale vlastně oni mluví vlastně víc spisovně než naše generace, bych řekla. Akorát tam někdy vloží jako rumunský nebo třeba i německý slovo.
0: Teď mi napadá, jestli se ta čeština nevylepšila potom, co tam začali lidi jezdit od nás. Jo, jaká byla před třeba těma 10-15 lety?
3: Jo, to nám i říkal jeden z těch mladších, já nevím, to byl právě kamarád toho našeho průvodce, cca třeba 30 let mu mohlo být, a říkal, že právě, že ta mladší generace tím, že už jako se potkává jako s Čechy z výletů, tak jako jejich mluva se určitě změnila. No.
4: No, já si myslím, že ona se spíše i zhoršila, že většinou těch mladších generací, jako který jsem tam potkal, mi bylo i ta maminka, která se mě starala ten první den v té Svaté Heleně, mi řekla, že oni už moc jako česky neumí, že spíše rumunsky, že jako ta čeština už se u nich zapomíná. Ale no, jinak ta maminka, ty lidi, kteří se nás starali, uměli dobře česky, všechno bylo v pohodě, jenom ty mladší generace si myslím, že už to měli horší.
0: Já jenom k tomu připojím svůj zážitek, když jsme byli ve Spojených státech v Iově, v Cedar Rapids, a tam bylo české pekařství. A housky se jmenovaly Vánočka a Vánočky se jmenovaly housky. A my jsme říkali, máte to špatně. hádali se s náma, že takhle to je po generace prostě, tak jsme to nechali a v Cedar Rapids jedí sladký housky a malý vánočky. Takže kdo ví, jak to tam, nebo mohlo to být něco podobného.
3: Určitě.
0: Tak, to byl Ryan, je poslední. Ještě, jestli k tomu má něco?
1: Bydlení.
0: Já to těším.
2: No, možná k tomu bydlení. Nevidím. My jsme vlastně byli ve skupině 4 holek a 4 kluků na takovém maličkém statku, vlastně, kde s náma nikdo nebyl, a na snídaně a obědy jsme chodili k takový milý babičce, která vařila takový typický český jídlo, jako když to tak řeknu, že třeba ten první večer, když jsme přijeli, tak jsme měli k večeři takový ten typický český burstguláš, který byl fakt výborný. A fakt ty lidi tam jsou hrozně štědrý, ona nám ta paní napekla i třeba takovou vaničku takových buchet tvarohovo-makových, který jsme potom měli i na druhý den potom na túru, takže fakt byli hrozně štědrý a hodný. A já už teda, teďka jsem byla v Banátě podruhé. Poprvé jsem tam byla, když mi bylo, no, tak 7 let zpátky, tak asi 10-11 mi bylo. A už to teda moc nepamatuju, ale právě jsme taky byli v té svatý Heleně a taky na to vzpomínám, jako, že ty lidi tam byli moc štědrý všichni a jako takový jako obětavý.
0: Není to tak, že už jsou připraveni na ty turisty, že se to stává turistická destinace, jo, že ve všech domech vyčlenili. To já jsem zažil v Irsku, že v téměř každém domě měli vyčleněný pro turisty pokoj.
1: Určitě jsou a já si myslím teda svýho názoru, že to jako je dobře, že ta oblast si uvědomila, že ty turisti jsou to, co je tam může...
0: Zdroj.
1: Ne, ano, zdroj, že tam, že jo, v těch ostatních vězničkách ještě jsem tam něco dělat, v nějakých vězničkách to spíš je třeba smutnější. V tom Aventále byli do několika let zpátky ještě doly, kde byl důlní neštěstí a tam vlastně veškerá práce s tím zanikla. A tak díky bohu ty vězničky si uvědomili, že v těch turistech je to, co je ponese dál. A že ta připravenost, o který mluvíš, je vlastně fajn, no. A že tam jsou takhle pohostinní a že na to jsou připravený.
0: Spíš, že si to ale nestrácí tu autenticitu potom. Takže to je ten, najít tu rovnováhu.
1: Tak možná, že jo, pro ty, co tam jsou z Rumunska, by třeba něco takového našli, ale pro nás, co jsme přijeli prostě z Česka a jednu noc jsme strávili tam u místních, to pro nás bylo absolutně autentický, protože nic jiného neznáme.
3: Já jako z mojich zkušeností to bylo jako vrátit se na konec 19. století na statek někde na Vysočině a žít tam takhle. Protože teda jako teď už mají i elektřinu a vodu, ale říkali, že to je právě jenom pár let, co si tohle vůbec mohli dovolit, že ještě třeba před 10-15 lety i ty výpravy dětí se tam musely jakoby koupat prostě v kyblících venku se studenou vodou. Takže to by bylo asi autentičtější.
0: Tak na ně, no.
3: No, ale tak teď už i ty místní se prostě naučili žít s tou moderní technologií a tak.
0: No. Tak to byla první noc. Jak znovu se vrátím k tomu plánování. Jo, jestli jste mohli zasahovat aktivně do toho, co chcete nebo co nechcete vidět, jestli jste si mohli předávat požadavky na to, že chcete spát v lese nebo já nevím. Tam jsou medvědi, že jo?
3: No, jsou.
2: Jsou.
1: A divocí
2: psi tam jsou taky, ale samozřejmě naši paní učitelé byli otevření veškerým návrhům a vždycky jsme se snažili najít nějaké řešení, ale zároveň ještě předtím, než jsme odjeli do Banátu, tak byla taková schůze vlastně před Banátem, kdy se vlastně sešli všichni zájemci o Banát, ještě to bylo vlastně před oficiálními závaznými přihláškami, společně i s rodiči, kde nám vlastně byla představena dopředu trasa, společně i s panem učitelem Látem i s panem učitelem Kučerou, kteří tam potom s námi jeli, a mohli jsme se doptat na všechno, co nás zajímalo ohledně jídla, trasy, přespávání a podobně.
0: Vy z vás, co nás posloucháte a podíváte se teď na Ešusový profil na Facebooku, tak můžete vidět všechny 4 studenty. Tady nakláním pro Elišku, ale vy jste si stoupili podle výšky, to je docela dobrý, veď?
3: No, to je dobrý, tak schody.
0: Já to nevidím.
1: Tak jsem stál zhruba nejblíž, no, tak to tak vyšlo.
4: No a ještě k tomu, abych dodal, že já jsem poslední noc jsem spal v Ešus, teda v Banátu v Hamace, kterou jsem si postavil u dvou stromů. Já jsem to měl teda plánovaný jako častěji.
0: A to jsi nesl sebou? Jako svojí hamaku.
4: Jo, to jsem si vzal s sebou, ona se jako lehce složí, taková lehká, narový kamkoliv. Já jsem to chtěl teda, aby spal jako častěji v té hamace, ale nikdy tam nebyly žádný stabilní stromy. No. A poslední to noc mi to jako povedlo někam postavit a bylo to úplně skvělý. Fakt jsem si to užil tu noc.
0: A je tam kravál v noci venku v přírodě?
2: Vůbec. No spíš možná někdy od jako zvíře.
0: No právě.
2: Trošku, ale nebylo to tak hrozný. Já jsem třeba tu první noc, kdy jsme spali ve stanech, což už bylo vlastně v Gerníku, a tak jsem nad ránem prostě slyšela asi nějaký divoký psy a husy, ale potom to ty ostatní noci už bylo v pohodě.
0: To, já když jsem spal ve Finsku, jsme byli u známých, tak ráno jsme vyšli z těch chatek a oni říkali, je, v noci tu byl medvěd a na stromě byly takhle drápy, jako ve stromě, tak jsme z toho taky, člověk má takový, a v Africe nám proběhl přes kemp, v Masai Mara nám přeběhli sloni.
3: To se nám nic takového naštěstí nestalo.
0: Takže to se vám tam na horách nemůže stát. Potkali jste mimo těch divokých psů? Já jsem tady několikrát, když jsme mluvili o Banátu, tak se vždycky říkalo, že na divoké psy jsou nejlepší kameny a klacky.
1: Jo, přesně tak. Oni těch medvědů jsme moc neslyšeli, ale na psi jsme byli školení, že takhle klacky. A i ten náš průvodce, kterým jsem konečně dostanem, celý výlet vlastně sebou nesl klacek, který někde našel. A
0: měl ho připravený.
3: I použil.
1: Já jsem pamatuju, že vy jste, Leo, možná říkala, že chvilku vám tam nebylo úplně nepříjemně nic, jo, když jsme šli přes tu jednu louku, kde byly ty psy.
2: No, tak nepamatuju si přesně, který den to byl. Myslím si, že to bylo, když jsme přecházeli z Gerníku do Rovenska, tak jsme přecházeli přes takový úsek do mírného kopce vlastně kolem louky, kde se pásly ovce a hlídali je tam asi tři psy a vlastně náš průvodce Alois, neboli Lojza, si teda vybavil se dopředu klackem a vlastně jakože řekl nám, aby jsme se drželi ve takový víc užší skupině, aby vlastně on mohl jít vepředu s tím, že kdyby ty psy na nás jako nějak jako přiběhly, tak aby jako je mohl nějak zahnat. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli opravdu velká skupina, tak jsme se nemohli všichni, když ho tak řeknu, jako nahňácat na sebe úplně kompletně, tak já jsem šla jakoby trošičku dál a nešla jsem úplně v té skupině a úplně jsem, když jsem šla kolem té louky, tak jsem viděla, jak ty psy tam úplně stojí na kraji té louky a prostě štěkají na mě, já jsem se strašně bála, ale samozřejmě tam stál pan učitel Lát na kraji, čekal tam na
0: s
2: mě.
0: Klaskem.
2: Prostě tam zařval něco jako alou prostě a já jsem se samozřejmě potom už cítila v bezpečí.
0: Když se mluví psy, v množném čísle byly 2, 3 nebo 50?
2: Podle mě jich bylo tak 3, možná 4, víc ne.
0: No a to úplně stačí na strach.
2: Stačí, no.
4: A vzpomínám první den, tak ve Svatý Heleně jsme byli školení, že na psy nemáme šát, nemáme je hladit, jak za námi budou chodit. Ale nějaký holky určitý běhly na jednoho pejska, úplně ho podrbali, pohladili. A ten pejsek potom za námi celou trasu šel. Mm-hmm. Ale ne problém to, že ty pejsci nás jakoby vás sledují, ale oni se potom nemusí vždycky vrátit zpátky, že jako netrefí. Mm-hmm. My jsme teda šli takový okruh a naštěstí, sice už po několikátém pokusu, co se ho snažil i Lojza odehnat, i Pantoflí tam po něm šel, tak furt za námi chodil, ale nakonec jsme udělali takový okruh a vrátil se i zpátky, což je fajn. No.
3: Ale nejhorší bylo, že nás sledoval i další den a šel s námi až do další vesnice. Takže si
1: největší nebezpečí. To nám vlastně Lojza vysvětloval, jako, abychom chápali celou tuhle tu věc s těma psama, že když oni jako mají rádi tu lásku, ale doma ji dostávají, jako, taky dostanou doma najíst, samozřejmě není jim jako zle, ale ta skupina jako naše jim tý lásky dává víc, tak se nás držejí a pak jdou do té další vesničky a tam bychom je zanechali a oni by najednou netrefili zpátky. No a v té další vesnice by se z nich teprve stali, že jo, ty potulný psy, protože tam nemají ten domov a tam by prostě je někdo prostě zastřelil, protože by tam šel po slepicích.
0: A já si myslím, že tam jsou vnímání psy víc jako pracovní, než jako domácí mazlíci.
1: Určitě.
0: To nebude takový ten, který večer zalehne s páníčkem do postele. Bude to ten, co dostane řetěz a je na dvorku někde mezi slepicema.
3: Bylo to určitě víc prakticky, než my, jako.
0: No. My jsme také říkali, že naše Alza nikdy nebude spát v posteli, jsme si donesli domů. 30 kilo skočí do postele a je to hotový. No. Vytlačí a já se vrátím zase úplně na začátek. Vy jste mi vlastně psali, já jsem to tam nenapsal, jak byl ten okruh. Vy jste jeli z Prahy vlakem do...
1: My jsme jeli autobusem.
0: Do autobusem.
1: Vlakem se jezdil ten festival. My jsme jeli autobus, vlastně náš vlastní. Ještě zprvu jsme si mysleli, nebo já jsem si myslel v září, říjnu, že nás pojede z školy tak 25, že uděláme autobus, který z půlky bude náš, z půlky bude jiný školy, že to nějak dáme dohromady. Nakonec teda jsme měli zájmu víc než dost, naštěstí, takže jsme měli tady autobus plný našich lidí. A jeli jsme autobusem přes noc, to jede asi 15 hodin, tak jo, někdo se autobusu vyspí, někdo ne, ale přišlo mi to nakonec vlastně docela fajn.
0: Kinedrilu bylo dost, jo.
1: Jo, jednak a druhak, jak přes tu noc lidi spějí, tak to nebylo tak zlý. Zároveň jsme jako od začátku vysvětlovali, že to není příjemný výlet a že kdo se chce odpočinout, tak prostě v autobuse se nevyspí a na místě bude spát ve stanu a nebude sprcha a nikdy možná nebude pitná voda a tak dále. Takže to bylo fajn, tady lidi, co tam měli, tak si nestěžovali, že v autobuse nemůžou spát, protože byli připravení. A takže autobus jsme se přijeli do svaté Heleny a ten okruh vesniček si někdo najde už na mapě, tam je těch vesniček několik, svatá Helena, pak jsme šli do Gerníku, pak jsme šli do Rovenska a pak jsme šli zpátky k Dunaji, protože tam je ještě jedna vesnička Bíger, kterou jsme úplně minuli, tam jsme nešli, to je totiž 2 dny cesty přes ty hory. A pak nás autobus odvezl do Ebentálu, do Tisového údolí, kde je taky ten hudební festival a tam teď jsme jeli domů. Takže takhle jako velmi ve zkratce.
0: A nachodili jste kolik? Měřili jste si?
1: Nachodili jsme celkem, myslím, kolem 80. S tím, že ty přechody každý den byly jako 15 km dlouhý. A tak nějak se to nasčítalo. Jak to bylo dlouhý?
3: Úplně v pohodě zvládnutelný. Měli jsme na to celý den. Byl i budíček třeba v 9 hodin, nebo snídaně byla většinou v 9 hodin. Takže to bylo na to, jak jsme byli připravovaní.
0: No, to do školy vstáváte dřív,
3: no,
0: že ano?
3: No to teda. Jako, ale byli jsme od začátku připravovaní na hodně jako nepříjemný výlet, který může být jako fakt hodně problémový. Ale nakonec, podle mě tím, že jsme očekávali, že prostě neuvidíme sprchu týden a kdo ví, co budeme jíst, tak za mě to byla úplná pohoda. To chození bylo úplně v pohodě. Fakt to nebylo, jako byl to náročnější terén, ale kdokoliv, kdo je jako zvyklý chodit aspoň trochu po horách, tak to zvládne.
0: Chytré hodinky vám naměřili stoupání, jako že jste večer viděli, že jste našli 16 pater, jo, nebo něco?
2: No, já si myslím, že jsme všichni měli problém s baterkou při mně, že tam nebyly vůbec žádný zásuvky, takže jsme všichni přežívali na powerbankách a všichni jsme šetřili, takže jsme moc neměřili a spíš jsme si užívali tu krásnou jedinečnou přírodu, která v tom Banátě je.
0: Takže žádný závody, jo, teda.
3: Vůbec.
2: No, vůbec.
3: Jako v Banátě za mě zapomenete na celý život jako online. Je to fakt krásný.
0: Nestýská se člověku, jako, že by byla pauza a všichni vytáhli ty svoje mobily.
3: Možná jediné fotky, jako jediné fotky,
0: jo.
3: Ale jako jsou i tací, který jako vytáhnou jako Instagram, ale

0: obchodů, hospod, který jako prodávali skrz QR kód. No a on mu tam potom nějak poslal ty peníze a pak si tam všiml toho, že to opravdu nebyl Filip, že to poslal někomu jinému. Já už nevím, kdo to byl, jestli nějaký Petr nebo tak. A Pej z toho byl jako celkem zklamaný, že jako podvod, restaurace nebo jak to bylo hospoda? Hospoda u Filipa, ale žádný Filip tam nebyl. No.
1: Tak to se stává často také, když půjdeš k flekům, tak tam flekovi už také dávno nejsou. A to byl Čech, teda tam žijící, nebo našinec?
2: Ano, je to našinec, já jsem s ním chvilku bavil, velmi člověk do světa a měl v tom Banátu, v tého samotě celou Samsung Smart domácnost a hrál mu tam techno a říkal, že má dcery na školách v Londýně a že by za něma rád jel, ale že tam má psa a že nemůže si dovolit toho psa brát sebou ani ho tam nechat. To je prostě, dokud pes žije, tak za dcerama nepojede. A vyprávěl tam o všem možným a měl přehled o politickém dění v Česku a ve světě a bylo to fakt skvělý místo, takhle uprostřed ničeho a říkal, jaký má tam svatý klid. A tak, no.
1: Vrátím se zase vždycky na začátek, jo. Co bylo cílem celého tohohle výletu? Měli jste stanovený nějaký cíl, nebo to bylo jenom to, projdeme se čtyřmi nebo třemi vesnicemi?
2: Tak já se začnu. Cílem bylo asi ukázat dalším lidem Banát a taky mým cílem začátku bylo zkusit takovouhle akci na naší škole udělat. Protože jsem se počátku bál, že to nepůjde, kvůli tomu, že jsem měl zažít to, že ty ostatní akce byly víc do hotelů a víc příjemnější. A tak jsem si myslel, že takováhle akce prostě nevyjde. Tak to bylo mým cílem zkusit tu věc udělat, jestli to vyjde.
3: Já si myslím, jak to byl úplně jiný plán, který tady pan učitel Lát vymyslel, tak to všechny studenty na naší škole velmi zaujalo, protože přesně jak pan učitel právě řekl, většinou se jezdí do velkých měst, třeba do Londýna, do Valencie a podobně a vlastně všechno je to, vlastně většinou ty výlety jsou postavený na tom, že se jezdí někam do hotelu, ale ten Banát, jak to bylo něco úplně jiného, že to je vlastně skoro týden ve stanu a vlastně taková jako bojovka a něco úplně jiného, tak si myslím, že ten zájem byl opravdu velký a vím, že se to naplnilo za 2 dny, což bylo opravdu šílený a přesně jsme měli 46 lidí, který mohli jet, což byla vlastně maximální kapacita.
0: No já jsem scout teda a já když jsem jako slyšel od pana učitele, že bude jako výlet takhle do Banátu do hor, já že ho miluju hory, miluju túry, procházet se, stanování, tak jsem byl úplně nadšený, jelikož na naší škole, kde je zvykem jezdit do Anglie, v minulosti i New York, Japonsko, jsem jako toho, co vůbec nečekal a byl jsem úplně nadšený. Taky jsem se bál, že tam moc lidí nepůjde, že jako budu jeden z mála, ale jako spoustu mých kamarádů, kterých to vůbec nečekal, tam nakonec...
1: A vydrželi. Tak... vydrželi
0: a vydrželi to, no.
1: Což je zásadní problém, že občas, že protože ta teorie je jiná než potom praxe, když je člověku vedro, leze do kopce, který nikde nekončí. Jo, a všichni mu utečou, nebo naopak zdržujou, jo, tak...
2: Já vydrželi všichni, taky myslím, že díky tomu, jak jsme to říkali, že to je prostě výlet ve stanu a autobusem, tak tam ti, co by to nevydrželi, se nepřihlásili, je to takhle jednoduchý. A bez prchy. A ještě k těm, jak jsi říkal o tom očekávání, těch cílech, nějaké očekávání, dál, ještě Eliška neměla slovo?
4: No já jsem, z toho, jak nám to bylo popisováno, já jsem teda doma na to hrozně chtěla už i na minulé škole a tak, takže když to pan učitel Lát konečně uspořádal, tak jsem fakt jako skákala štěstím. Ale naše cíle, pro mě to bylo fakt si to užít, jako já osobně jsem to brala fakt jako, že čas, kdy jakoby něco poznat jiným způsobem, protože já jsem byla třeba se školou na výletě v Itálii a jako za mě Banát byl o dost víc užitej a lepší, protože jste s jinýma lidma, máte to úplně jinak naplánovaný, hlavně žijete fakt v tom momentu a přesně jak říkal pán od Filipa, v Rumunsku se nespěchá a jde to fakt hezky poznat.
1: No, když jedeš do velkého města, tak je to furt město, že jo? Město jako tady. Důležitý je, aby si měl dost peněz, protože tam všechno stojí peníze. V Banátu asi peníze. Není měřítko toho, co je užitečný, nedá se porovnávat. Tady se porovnává, kdo má lepší boty.
4: Přesně.
3: Přesně tak. Já jsem si třeba vzala pohory z Decathlonu, nedoporučuju. Jo. Na každý nos jsem měla...
1: Nebudeme jmenovat značky. Jo, to jsem zapomněl.
3: Pardon.
1: To jsem zapomněl říct, no.
3: No tak neurčité značky. A na každé nose jsem měla 4 puchýře po celém Banátu.
1: Špatně zvalené boty.
3: Jo, ale
1: myslím,
3: tak...
1: že to nebude značkou. Já mám značkový boty a zjistil jsem, že musím po několika chozeních dát pryč, protože mi to nesedí na tu nohu.

0: A měl jsem tady chlapce, kteří šli třeba 500 km Patagonii. Tak ty mi poradili, jaký si mám koupit fusakle a boty. Tak už je mám. A teď je budu vytahovat teprve.
1: Možná k těm botám, to je výborný oslý můstek. Konečně se dostaneme k našemu průvodci Lojzovi.
0: Jo, jo.
1: I jak šel on? A obecně, co to je za člověka?
2: Tak. No tak Lojza to šel celý vlastně v kroksech. Bez žádného batohu ani vody. Já jsem ho v tom vlastně obdivovala, protože jsem celou tu cestu nebyla schopná pochopit, jak je schopný to ujít jenom v kroksech a vlastně bez žádný vody, jídla. Vlastně si taky pamatuju, že když jsem tam byla před těmi 7 lety, tak to šel ještě bosky. Takže asi jako proč ne, ale já si to nedokážu představit upřímně.
1: Ještě. Lojza tam je ten krajen z Eventálu a přes zimu je v Česku, v Uherském Hradišti a přes léto tam je v Rumunsku a dělá tam takhle průvodce těch expedic. A má tam i rodinu a dítě a ženu.
2: V Eventále.
0: Eventálko.
2: Ano.
3: Ale teda průvodce Lojza byl opravdu temperamentní člověk. Myslím, že dal té celé výpravě dodal fakt jako ten šmrnc z toho.
0: No spirit celého toho výhodu.
2: Ano, byl hodně určitě. Svůj, hodně svůj.
3: Hodně svůj. V životě jsem neviděla jsem nikdy asi člověka, který by toho potřeboval na jeden den míň, než tady průvodce Lojza. Asi 4 nechodil ve stejném oblečení a jediný, co si bral na třeba 12-hodinový výlet, byly cigarety, zapalovač. To bylo všechno.
2: A ten klacek na psy.
3: Ale ten si většinou našel někde v lese.
2: To je pravda.
3: Byl to fakt skromný člověk, ale jako v životě se nepotkala takovýhleho člověka. Jako...
0: To je osvobozující, ne?
3: Je to osvobozující, ano. No, bylo to
0: vtipné. Ryan se chystal.
4: No a byla s ním hrozná sranda, jakože když nějak holky neposlouchali, nebo se vždycky někam oddali od cesty, tak po ně házel maličký kavínky, nebo si vždycky udělal srandu. Když jsme jeli potom tím autobusem, do té poslední tý, do toho Eventálu nebo tak, tak si vzal nějakou fixu a když někdo usnul, tak za tou sobou šel a něco jinak maral na obliči. Byla to strašná sranda.
0: Byla to aspoň permanentní fixka?
4: Nemyslím si.
0: Dalo se to umýt, jo?
4: Bohužel.
0: Že to by se rodiče divili, když by jim pedagogický sbor vracel dítě s pomalovaným obličem.
1: Takový správný, no. A furt nám připomínal, jak jsme všichni za, jako všichni za jednoho, jeden za všechny, že když někdo někam chtěl jít dál, tak spíš třeba, ne, abychom byli všichni tady jedna skupina. Je to věřící člověk, takže když jsme někam přišli, tak prostě řekl u toho výhledu, ať se pomodlíme a pak jdem dál. A krom toho všeho tady správného neškodného buřičství, který tady jako říkáme, byl strašně správný člověk, který měl morální kompas fakt krásně a jak říká Eliška skromně, nás tam provedl horama a ve dvou kroksech na boso.
0: Když vám ukazoval ty hory, co jste objevili teda v těch horách, něco nového proti tomu, když byste šli tady našima horama?
3: Já jsem oproti těm českým horám, se mi hrozně líbilo to, že v těch českých horách často vidíte už jakoby kde končí. Nebo vidíte, že prostě jak jsou naše hory jako na hranicích, tak prostě dohlínete do jiné země. Ale tady jako vidíte několik, nevím, desítek, ne, listovek jako kilometrů hor či Dunaje a je to úplně jiný pohled a hlavně oproti našim horám jsou o dost víc jako zelený, je tam, ta příroda je krásnější, protože není tak hustá. Jako dotknutá, jako podle mě jsme tam za celou dobu neviděli, možná viděli jsme jenom asi jedno trošku vykácený místo za 5 dní putováním celýma jako horama, což je jako veliký rozdíl.
0: No to já jsem se občas překvapený, když někdo řekne, že zabloudil tady v Čechách. Když si myslím, že když se dá jít lesem, tak jdeš a do hodiny dvou narazíš na silnici nebo na vesnici, jo, nebo na lidi. A Rian chtěl něco.
4: Co se mi tam líbilo, tak vím, že u většiny banátských obyvatel to tak nebylo, to mi takhle zmínil, a mně se líbily ty větrné mlýny, které tam byly jako na kopcích proměrně často. Oni tomu dávali takový jako osvěžující look, takový jako jak se to vždycky točilo výraz. Ale vím, že ono to nedělá skoro žádný hluk, ale jako něco to dělá, jako trošku to slyšet je. A ty rodiny, u kterých jsme byli, nebo...
3: To bylo ve Svaté Heleně.
4: No, tak ty nám povídali o tom, že jim jako to vadí, že jsou zvyklí bez toho a že prej to ani
0: nemají... Jo, ty moderní větrníky.
4: Jo, ty moderní, no.
0: Elektrika.
4: A prej to ani nemá nějaký profit, jsem slyšel, nebo tak, já jsem to úplně moc nepochopil. Ale že jim to jako vadí, že jsou fakt zvyklí na to ticho a že to slyšet jako jak když se člověk trošku zaposlouchá. Mně se to teda líbilo, ale zase chápu jejich stranu, chápu, že když tam žijí celou dobu, tak to no, není vůbec.
0: Pro toho, kdo je tam na 5 dní, tak vnímá vlastně tyhle věci úplně, no, úplně jinak. Jo. i to, že tam třeba nebyla voda nebo něco podobného někde, ale žít v tom, když my jsme zvyklí tady otočit kohoutek, že jo, a všechno frčí. A když týden je odstávka, neteče teplá voda, tak se hroutí celý rodiny.
1: A to myslím, že oni tam jsou taky zvyklí otočit vodu a otočit kohoutek a pít vodu, ale pro našince je to nedoporučovaný, protože naše střeva by to nezvládly. Takže my tam třeba někdy nám bylo ukázáno, kde se dá pít pitná voda, někdy nám dali balenou vodu, abychom prostě to zvládli, abychom neměli problémy a tak dále. Takže vím, že v tom Abentále pár let zpátky na tom festivalu s tím byly nějaký čachry, že to bylo složitý. A teďka to prostě už je zmáklý, no. Takže místňáci tam jsou zvyklí, že jo, jejich tělo to zvládne, ale pro nás, pro zhýčkané Pražany, by to bylo asi složitý, no, tam jejich vodu pít.
0: Kolik jste měli baťohy? Vážili jste si je?
1: Jak to bylo s baťohama?
3: My jsme měli velkou výhodu, protože my jsme vlastně, nám batohy brala nějaká dodávka a ty celodenní výlety jsme šli jenom s malým batohem, kde jsme měli jenom pití, jo, svačinu. Takže to bylo...
0: Zhýčkané dítě z Prahy.
3: Ano, je to tak. Pan Lojza nám to, říkal rád. To, ale je to tak.
0: Rajan si nesl určitě batoh sám, protože jako scout...
4: No, krosnu
0: jsem měl. To se nemohlo říkat nahlas potom v oddíle, ne?
4: No, krosnu jsem měl jenom na sobě, no, jako taky mi ji vezli.
3: Ale tak nevadilo mi to. My jsme jako, bylo to trošku luxusní, že, ale byli jsme rádi, bylo to jednodušší a no, jako první den jsme právě jako ze svaté Heleny na Gerník, jsme šli asi ten za mě nejtěžší část, respektive nejvíc do kopce, kdy jsme fakt se museli jakoby sápat po všech čtyřech na kopci, kde bylo bahno, takže nám to podklouzávalo a představa, že mám jako u toho krosnu, která váží jako 15 kilo, tak to nevím, to by to zdržování bylo ještě horší. No.
0: Musíte vzít Lojzův model, no.
3: Příště. Lojzův model, no, asi jo.
0: Naučit se kouřit, abyste si hodili cigarety do baťohu. A...
3: No, spíš jenom do kapsy a
0: no, jo, no.
3: 4 dny v pohodě.
0: No, po takhle. Nastala tam nějaká krize třeba v tom kolektivu během toho, protože to je hodně lidí. Že a Ryan ví, že i v malém oddíle můžou nastat prostě problémy. Prudič nebyl.
1: Mně se třeba spíš dává...
0: Školní prudič.
1: Tak možná bych měl odejít tady z místnosti, že? Aby tady mohl říct, jaký byly krize. Ale mně se třeba stává, že ty krize spíš jsou jako kvůli dalším výletům, než kvůli hodně lidem. A tady vlastně to je od pondělí do neděle, to zní hodně, ale my jsme tam přijeli v úterý a pak jsme odjížděli v sobotu, že jo? Najednou to je o dva dny míň. Najednou pak ještě tam byl nějaký přejezd. Ten výlet byl vlastně krátkej nakonec, že jo? To byly 4 dny v horách. A myslím si, že tu dobu si nestihne žádná averze vybudovat. A jak tam bylo těch hodně lidí, tak se ty skupinky hodně míchaly. O tom možná taky řeknete taky tady všichni. Jak se lidi mohli bavit furt s jinýma lidma, tak,
0: jo, když tak někdo, si nevlezli na nervy. Když někdo lezl na nervy, tak si poběhnul o 10 metrů dál.
3: Tak to docela fungovalo, no.
0: Tam byla jiná
2: skupina. Jak nás tam bylo hodně a ještě právě z druháku i z třeťáku, já třeba tady Ryana jsem vůbec neznala a začali jsme se bavit právě v tom banátě a já jsem za to hrozně vděčná, protože jsem hrozně moc lidí vůbec neznala, pomalu jsem ani nevěděla, jak se jmenujou a poznala jsem tam spoustu nových lidí a navázala spoustu nových kamarádských vztahů.
0: Odrazilo se to potom v té škole, že teď řekněme, když se potkáváte na chodbě, jste nechci říct elitářskou skupinou, ale že se zdravíte, že vás spojila něco společného.
4: Já jsem ho poznal hodně třetíáků, jelikož já jsem se snažil, já jsem měl svoji skupinku druháku, ale snažil jsem se hodně bavit i se třetíákama, hlavně z japonský třídy jsem se bavil. A jako jsem z toho fakt nadšenej, teďka já vím, že s nějakýma lidma půjdu do Žlutých lázní a na to se úplně těším, jelikož se budu moc s nima bavit, jako znám je víc a jo, jsem fakt spokojený takhle, no.
3: Já mám taky jako s tím fakt úžasný zážitek, protože my máme jako, naše školní budova není dělaná úplně na to, aby jsme se potkávali mezi ročníky, ani bych řekla jako na výletech, se moc nepotkáváme. A tohle fakt byla akce, která jakoby jistým způsobem nás donutila se bavit, protože tak tam jako tak trochu nebylo nic jiného dělat, ale zároveň si myslím, že se sešla fakt jako super skupina lidí, protože přece jenom, když řeknete, že jedete na takovýhle jakoby pro nás dobrodružný výlet, tak se vytříbí skupina jako určitých lidí.
0: Že jsou něco mají společného, protože když řekne, že jdeme do Florencie, tak tam chce jít každý.
3: No právě.
2: Přesně
0: to. Protože to je zase jenom to město. Jo, jestli spíš v hotelu ve Valencii nebo v Florencii, tak to vyjde v podstatě úplně na stejno.
3: Přesně, myslím si, že se skupinky dost promíchaly. Jako zlepšily se nám určitě vztahy, jak mezi jako náma studentama, tak bych řekla, že i pánové učitelé. Myslím, jo, že tu změnu určitě cítili. A jako za mě i fakt ke konci výletu už to pak bylo i poznat, jakože tím, jak jsme trávili večery spolu, tak i když jsem se nebavila s každým jednotlivcem, tak jako tou skupinou to bylo cítit, ta energie.
0: To je dobrý. A nenadržuješ teďka, Pepiku, těm žákům, kteří byli s tebou? Víš, že by...
1: Tak znova to by asi měli říct paní. Já se snažím, aby to tak nebylo teda, ale... A hlavně teďka dneska, tady pondělí, už je dobojováno a známky jsou uzavřeny. takže cokoliv bylo, tak už je teďka hotový. Ale já doufám, že ne, a zároveň v těch třídách, co učím. Protože takhle, tam máme teďka dohromady v těch druhákách a třetíákách kolik? Celkem 8 tříd a já učím 4 z nich a z toho zbytku tříd neučím vůbec, takže z těch, co znám, tak velmi doufám, že s těmi studentama mám fajn vztahy, jakoby, i když byli v Benátu, i když ne. A tak.
0: Pravdu. Máte ho rádi.
3: Samozřejmě.
0: Mě potěšilo. Mě před asi 10 lety napsal můj bývalý žák ze školy. Já jsem učil na základce, teda ne na střední, a ten mi napsal, že kdyby všichni učili tak jako já, tak on by neskončil u lopaty bez vzdělání. Jo, což mě velmi potěšilo. Ale skončil teda. Má nějaký statek a dělá tam techno party.
3: Že se ho to baví.
0: Možná ne, kde jinak by mi to nenapsal. Doporučili byste tuhle cestu jako koncept školního výletu i jiným třídám?
5: Určitě.
0: Nebo nehrozí, že by tam bylo potom zahlcení tohohle z toho? Jo, jak jste říkali, že už tam běžely paralelně s váma ještě dva výlety. Takže už by toho bylo moc, že jako každá destinace vždycky se objevuje, pak se absolutně naplní, zdevastuje. A pak zase lidi odejdou hledat k devastaci zase něco jiného.
1: Tak ještě asi před tím doporučováním. Těch expedic už bylo celkem asi 160, jak jsem říkal. A oni jsou vždycky v květnu, pár, a pak v září. A teďka jsme tam byli vlastně zároveň s těmi dalšími expedicemi, protože jsme to řešili celé pozdě, vlastně v únoru, v březnu, a to ty ostatní školy už to měly plánované, ty to řešili v prosinci a v lednu. Takže nás tam takhle naštěstí ještě někam vmáčkli, což bylo fajn, až bylo trochu štěstí. Ale jinak si myslím, že jsme vlastně hned školu nepotkali, že to udělali i tak, že jsme jako šli stejným směrem přes ty vesničky, že jsme se nepotkávali.
0: Že jste se jenom posouvali.
1: Ano, že jsme se nepotkávali na těch přechodech s těma školama, takže vlastně z našeho pohledu jsme tam žádnou školu jinou neviděli, nepotkali. A v těch vesničkách hold každý den byl někdo jiný, takže za mě je úplně skvělý. Takže nějaký přehlcení vůbec z naší strany nebylo vidět. I se to nějak naplní nebo jako přejí do dalších let, toho bych se nebál. Ta oblast to potřebuje a řekl bych, že naší milou povinností je tam přijet a nějaký penízky tam nechat. A co to doporučení?
3: Doporučení určitě je veliký.
0: Určitě
3: jako,
0: i mimo festiák teda.
3: Na festiáku jsem nebyla, ale teda ten výlet mě tam fakt nalákal.
0: Sešli jste dolů k Dunaji, tak se koukám na mapu.
3: Je to tak? To bylo už ten první den, mám pocit?
4: Ve svatý Heleně, no.
0: A bylo to drsný pak zase líst nahoru?
2: My jsme byli na takový vyhlídce, si myslím, že jsme nešli úplně přímo
0: k
2: Dunaji, ale byli jsme na takový pěkný vyhlídce, kde jsme viděli vlastně na celý Dunaj.
3: A poslední den jsme pak přejížděli ještě, to už jsme byli opravdu někde v rumunské vesnice, vůbec nevím, jak se to jmenovalo, ale je tam do kamene nějaká socha určitého rumunského národního hrdiny, bohužel nevím. A tam jsme byli na lodičkách po Dunaji, takže to bylo takové hezké obzvláštění. A zároveň to bylo pro mě, to ukázalo fakt velký kontrast s tím Banátem, protože právě poslední den, než jsme přejížděli autobusem do Ajbentalu, tak jsme prošli jednou rumunskou vesnicí a jako ten kontrast mezi těma českýma a rumunskýma je jako obrovský. Najednou jsme přišli do rumunských vesnic a tam bordel všude, plasty v kanalizaci, na ty lidi jsme se třeba i smáli, protože jsme neuměli jako rumunsky, ale stejně ani úsměv zpátky, prostě byl to fakt jako, bylo zajímavé, jak na malý oblasti ty národnosti prostě mají úplně jiný morálku, názory a chování. Bylo to fakt super jako vidět, no.
4: No bylo vidět, jak jsou fakt jako už ta rumunská část je prostě vyloženě udělaná pro ty turisty, jak jsme měli ty lodě u té Duné, tak tam byly takový ty obchody, že jo, víte, jaký ty magnetky všude, tyhle ty věci a tak. Pak tam, že bylo jídlo, fast food a upřímně to jako připomínalo hodně Chorvatsko, kde jsem byl. Tam to jako máte všude u moře, tak tohle bylo skoro to samé. A v těch českých vesnicích to bylo něco úplně jiného. To byla jako Morava za mě.
0: Jo. Já nabídnu vám, kteří nás posloucháte, pokud byste se chtěli dětí něco zeptat, máme ještě 15 minut asi. Můžete napsat na facebookovém profilu Ešusu do Messengeru a rodiče vás můžou pozdravovat, předpokládám, že vás poslouchají. Liší se i ty české vesnice mezi sebou? Nebo jsou podobné? Nebo v čem se liší?
1: Určitě jo, a zase něco začnu a pak vás nechám to vyprávět. Nějaký vesničky mají to štěstí v tom, že jsou dostupnější. Třeba ta Svatá Helena je blízko tomu Dunaji, nebo ten Eventál, kde je ten festival, který tam vozí hromadu kultury a peněz, že jo? Zatímco ty jiný vesničky, Gerník a Ravensko, jsou na tom z mýho pohledu mnohem smutnější a tam je ten trend toho dožívání a osunu mladých mnohem víc vidět a hodně bálkujeme opuštěných. A tak, co k tomu máte, co kdo říct?
3: Za mě tedy Eibenthal a právě Svatá Helena jsou i největší vesnice. A my jsme navštívili pak právě Rovensko a Gerník, s tím, že Rovensko určitě byla nejopuštěnější vesnice. A za nás to bylo, to jsme se shodli právě i s panem učitelem, až trošku jako smutný, protože vy tam jdete a už jenom to, že jdete a nebo že někdo zakřičí, tak pro ty lidi je to událost jako událost dne, jako to, že vůbec někdo zakřičí na ulici, je pro ně jako, že se vykouknou z oken a jsou jako wow, něco se děje. Což je vlastně hrozná škoda, protože přece jenom tam jsou nějaký peníze, jde vidět, že to tam je zrenovovaný, ale právě třeba v tom Rovensku, to je podle mě, já mám pocit, že to je možná nejvýš položený, a takže je jako jasný, že tolik lidí tam nebude, ale má to nádherný výhledy.
0: Já teď se na to koukám, to je úplně neskutečné.
3: Nádherný kostel, nádherný hřbitov prostě a všechno, ale bohužel zrovna tam byla jedna sámoška, ani tam nebyla, většinou tam bývá hospoda. Skoro každé vesnici je hospoda a právě jenom v tom Rovensku nebyla. A je to vlastně hrozná škoda, protože vy jdete a třeba polovina domů už jako tam mají, jako, že jsou na prodej a tak, což si myslím, že právě ten turismus a i to, že tam jezdí na ty školní akci, tomu jako přispěje hodně, nejen finančně, ale vůbec to, že tam jako nikdo bude chtít ideálně třeba i bydlet, protože nám právě říkal ten Honza Duben, myslím, ne? Ano, že potom, co se začal dělat v Eibenthalu ten festival, tak se tam znova přistěhovalo několik rodin, jelikož konečně nějaká pracovní jako nabídka tam byla. A no, takže si myslím, jak tady byl dotaz na to, jestli se to nepřeplní to místo, já si myslím, že nejméně několik let určitě ne a hlavně ta organizace si to dokáže pohlídat.
4: A tuším, že v Gerníku, teďka nevím přesně kolik, ale slyšel jsem, že tam mají ve škole jenom 4 nebo 8 dětí, nebo tak, nevím, pan učitel asi bude vědět.
1: Ty čísla, jak přesně nevím, slyším tady 4 našeptávat. Přesně tak, ale zase ten rozdíl s tím Eibenthalem, tam ta škola má týka kolem 30 dětí, některé rodiny tam žijou přes celý rok, některé rodiny tam se jako migrují na léto, na zimu zpátky do Česka. Zpátky se tam dá žít a že jo, ta škola je vlastně děním celý vesnice centrem, tam kolem to se všechno točí, že jo, všechny kulturní akce, všechny různý folklorní akce, všechno to vzniká v té škole a ta škola je obrovský kus života, co v tom Eibenthalu je a zase přesně jak říkala Eliška, v těch ostatních vesničkách bez té školy je to takový smutný, no. Tam, kdo tam je mladej, tak
0: uteče, že jo.
1: Uteče, buď pracovat do Temešváru, nebo někam do Rakumunska, nebo využijou češtinu a jdou pracovat do Česka. A tak, no.
0: Já myslím, že to je problém vůbec vesnic. Já, co jsem nacestoval, tak opuštěných vesnic je na světě strašné množství. Zejména si myslím v dnešní internetové době a už to začalo televizí, jo, chápu, že když jsem prostě v takovéhle vesnici, jsou tam problémy s elektrikou v Rumunsku, často nešla elektrika, zří, vy si to nepamatujete, jo, nebo Bulharsko, to bylo to samé. A najednou vidíte v té televizi, že můžete žít někde úplně jinde, mít ty požitky toho světa, který jsou ukázaný teda nějakým pořadu nebo filmu, tak ty lidi odchází za tím a hledají to svoje štěstí. To, že skončí pak někde ve slamu, nebo ta pravděpodobnost není malá, jo, že skončí takhle. Jo, ať už je to vzděláním, nebo zkušenostma, nebo něčím, že neuvíta Martin něco píše.
3: Pro nás je vlastně ta představa, podle mě toho jako života v Banátu hodně romantická, tím, že jsme tam jenom chodili na návštěvy, ale přece jenom viděli jsme tam fakt ten vesnický způsob života. Právě na Rovensku jsme bydleli na zahradě, jsme stanovali a ráno ještě před snídaní jsme viděli, jak babička, prostě typická babička z pohádky, ještě se šátkem, normálně z holí, si tam jde okopat zeleninu a tak. Což si myslím, že právě jako čím víc to budeme ukazovat, že tenhle tradiční život ještě existuje a že je na něm i ta krása. Protože si myslím, že v naší jako moderní společnosti už tohle hodně zavrhujeme, tak si myslím, že by to mohlo fakt jako přispět té krajině a té oblasti celkově.
0: Martin tady píše, že byl v Rumunsku v Konstantě v roce 85. Jo. A tehdy viděl věci, které tady u nás nikdy neviděl. Tomu bylo 14. Já jsem byl jako malé dítě v Bulharsku a moje žena byla na praxi v Bulharsku v nemocnici a tam během operací vypínali elektriku, takže se vždycky vědělo, že od 12 do 2 nepůjde elektrika v celé nemocnici. Byla lékařka. No, tak říká, že tehdy viděl Rumunsko jako cestu do hluboké minulosti a že si nedokáže představit, jak tehdy vypadal Banát. A nebo ty horské vesnice, když města hodně pokulhávaly, řekněme.
1: A určitě to jako je cesta do minulosti, ale zároveň nechci, aby si to lidi představili jako skanzen. Jo, ty lidi tam neskomírají, nepřežívají, tam lidi normálně žijou, mají elektriku, mají internet, mají televize, mají ve škole často Evropskou unii dotovaný krásný interaktivní tabule. Jo, není to jako, že by to bylo tady nějaký na pokraji světa. Jenom je to prostě co to do minulosti v tom způsobu, že vlastně víc těch třeba potravin tam možná mají ze svých zdrojů, jo, to už asi hádám.
4: No, my jsme se báli, že se jako nebude možnost nějak dobít mobil nebo dobít powerbanky a tak, ale u každé zastávky, kde jsme byli, vždycky bylo tu na zásuvě, kde jsme si mohli dobít mobily a tak.
0: A solár, nebo to bralo od někud elektriku ze země?
4: Asi ze země, dráty, no.
0: Jasně, nebylo to žádná alternativa.
4: To ne.
0: Na poslední chvíli. Elizabeth je ségra, Rayane?
4: Jo.
0: Tak zdraví.
4: Ty jo, děkuju.
0: To jenom pro zajímavost.
1: Vím, že v tom Rovensku, tam, ještě jak jsem byl o Tisláje, tak mě napadlo to říct, že tam měli sprchu, sprcha většinou byla studená, že jo?
3: Vždycky
1: byla studená. Vlastně ne, v tom první Negerníku, tam byla taková ta, jak říkala Lojza, Evropská unie, a tam byly takový ty nově vystavené a sprcha v té sadule, že jo? Tam byla plně teplá voda. Ale to chci říct těm solárům, že tam měli na střeše takový ty ohřívače vody, nejenom jako na elektriku, ale přímo, že v tom je ta voda. Tak když se šli studenti ráno sprchovat, to bylo samozřejmě studený. To bylo zajímavý, vtipný, ale tak to tomu patří, no.
0: Tak konečně výchova.
1: Naštěstí víme, že...
0: Všichni se otužujou tady porád, chlubí se s tím na sociálních sítích. Tak byste to měli jako součást přirozeného žití. Mně, tohle je jeden z mála ishusů, kde mě to neláká, tam jede, já už jsem línej, jo, strašně. Jo, ale kdyby tam někdo jel, co byste doporučili, co určitě si vzít sebou a na co zapomenout? Z toho normálního cestování, co my jsme zvyklí tady.
3: Určitě si vzít sebou opalovák, protože už první den došlo k spálení.
0: Jo.
3: A určitě opalovák a kšiltovku nebo jakoukoliv pokrývku hlavy, protože my jsme byli v květnu a už tak tam bylo vedro, ale jako obzvlášť, že si jedete na ten festival, tak ono o prázdninách tam jakože může být jako 35 stupňů klidně i jako ještě víc. Nevím vůbec, jak to je na podzim nebo tak, ale vlastně já mám, z mé bývalé školy tam taky jezdili a ty jezdili v září na expedice a to zase byly opačné problémy. Jako tam je to počasí trošku extrémnější než u nás, jako tam naopak, když byl vítr, tak byl extrémní
0: tak
3: vítr, když byl déšť, tak jako extrémní déšť, no. Takže to hrozně záleží na tom počasí a to počasí je docela nevyzpytatelný, bych řekla, jako přece jenom jsou to hory. Takže jinak, co jiného si vzít? Určitě pitnou vodu, ale tak to dostanete na těch stanovištích, ale na tom přechodu. Kromě té hospůdky u Filipa jako není vůbec možnost jako si najít nějakou pitnou vodu. Takže jedině v těch vesnicích, no.
4: Já bych si sebou taky vzal issues, jako vyloženě issues, jelikož se mi hodilo si někdy večer prostě, nebo k tomu i vařič jsem měl, si udělat hezky čínskou polívku na jízce, to jsem byl jako spokojený. Takže to se jako hodí, no, když máte hlad, tak mít issues a vařič, to je skvělý.
2: Já bych možná ještě doporučila, což byl vlastně tip od mojí maminky, vlastně vzít si igelitový sáčky sebou na vlastně odpadky, protože vlastně po cestě, když máte sebou nějakou svačinu nebo něco, tak vlastně celý den produkujete nějaký odpad a vlastně po cestě nejsou žádné odpadkové koše a ono toho bylo fakt vždycky hodně a vždycky se to dost hodilo potom to sbírat a potom to třeba v té vesničce někde jenom vyhodit, takže to bych možná ještě doplnila, jinak souhlasím se vším, co tady zaznělo.
1: Já bych se sebou určitě nebral žádný starosti o tom, kde člověk bude bydlet, co bude jíst, protože tam jsou všichni krajané fakt příjemní a pohostinní a určitě se dá předem domluvit nějaký bydlení, že jo, mají tam internet, dá se najít na bach.cz nějaký kontakt, tam se dá domluvit předem, ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že když tam člověk přijde na blind, tak projde vesničkou a ano, doklepe se a vždycky se, a když ne u toho místa, tak mu poradí 5 dalších míst, kde se dá vyspat a kde mu dají na nějaký najíst, klidně i za český koruny, to jsme ještě neříkali, tam se dá platit korunama i eura berou někde, ale ty rumunské lejí jsou jako nejpřirozenější tam. Takže všechny starosti nechat v Česku, no.
0: Na kolik to vychází třeba ta ubytovací noc? Nebo jídlo?
1: Myslím, že to nevíme, ani já teďka nevím, to se dá zase jako najít. My to měli prostě takhle
0: udělaný jinak, no. Jo, jo. Ty odpadky, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se ta oblast tím, jak se tam zvýšila frekvence lidí, jestli je to cítit těch odpadech, jo? Nebo jak to likvidují, jestli jste nenarazili, že jsou tam nějaký černý skládky?
2: Vůbec, jako ta příroda je tam tak čistá a vlastně nikde tam nejsou žádný odpadky a myslím si, že i ty turisti, kteří tam vlastně chodí, tak se k tomu chovají ohleduplně a právě sbírají ty odpadky jako a vlastně chovají se k tomu všemu s respektem.
4: K těm odpadkům ještě taková vtipná historka.
0: No pojďme do historik, máme poslední 4 minuty.
4: Tak. Jdem na to. My jsme měli jednu zastávku a já jsem vytáhl takový pytel, který jsem měl asi odbod a nepotřeboval jsem na nic. A s kamarády jsem řekl, že jako založíme společný odpadkový pytel. Tak každý tam něco hodil, dali jsme si svačinu, hodili jsme to tam. No a pak jsme odešli a ten pytel nikdo právě nevzal. A pak po nějaký době cesty jako přišel pan učitel, že či je to odpadkový pytel. A jako, no tak to je ten náš, jak jsme založili společně, ne? A kamarádi mě, no tak si pro něj jdi. A byl, tak pojďte se mnou, ne? A ty za založil. No a tam máte všichni odpadky. A tak jsme se tam dohadovali.
0: Tak přece jenom bylo něco.
4: No a šel
0: taková
4: jsem pro něho.
0: Taková idylka to nebyla.
4: Ale bylo to fakt vtipný, že jako. Ten, kdo to založil, no. Tam musel jít.
0: Setkali jste se v některé z vesnic naopak s, já nevím, jak bych to nazval, s negativním přístupem. Tomu, že by někdo řekl, co nám sem lezete, všechno jste nám tady zničili.
3: Jediná negativní jako ohlas na nás bylo, když právě ve svaté Heleně, to je taky zajímavost, tak tam mají dva různé kostely. Jeden je evangelický a druhý je římskokatolický. A fakt jako jediný negativní ohlas bylo, když jsme šli těsně před mší se podívat rychle do kostela a ty babičky už tam jako, babička dědičkové už tam dupali před dveřma, už chtěli jít na mši, aby jsme tam chudákům se koukali dovnitř. To bylo fakt jako jediný, ale byli zlatý, jakože fakt to bylo jako, to bylo jediný a to byla maličkost, což jakože úplně chápu.
0: Takže jinak všechno pozitivní.
3: Jo, všechno pozitivní a jako napříč generacema. My jsme například bydleli a byla tam jako 13-letá holčina, která nám pak hrála na housle, byla jako nejhodnější, ale i ty babičky, které se o nás starily, byly tak jako hodný, takže určitě jedni z nejmilejších lidí, kde můžete potkat.
0: Tak to něco nám píše někdo jinde. Tak vy jste říkali někdo, ale teď nevím, kdo z vás říkal, že se tam chce vrátit. Leona už tam byla, že jo? Dvakrát. Eliška se bude vracet.
3: Mě právě tady pan učitel Lát hrozně nalákal na ten festival Banát a zároveň, když jsme tam pak potkali i toho pořadatele a jako viděli jsme přímo ty místa, kde to bude, tak mě to opravdu nalákalo a myslím si, že to jako pro lidi, co se třeba jakoby bojí tam chodit a chtějí to zažít, tak si myslím, že jako jet na ten festival je dobrý začátek.
0: No, dcera tam jela tím vlakem i rovnou. Mm-hmm. Jo, tak říkala, že to je velmi hluboký zážitek. Jo, protože kapely jedou vlastně s váma ve vlaku, takže se k ním dostanete blízko. No tak hurá do Banátu. Tak už máš vstupenky?
3: Ještě ne.
0: Léto začíná.
1: A teda letos bohužel nejedu po několika letech, jo. Tak si říkám, že třeba zase jednou.
0: Jo, a kam pojedeš?
1: Letos mám v tu dobu jinou akci. Mám se Tady Cimar se svojí neziskovkou nějakou věc.
0: Jo, to vlastně ale... to sleduju těch několik let.
1: No, to je zase na jindy. Tak to prostě letos tam nebudu, no, v Banátu, na festivalu, tak aspoň mám svoji dávku rumunská,
0: tak
1: takhle.
0: Tak to musíš poslat teda žáky.
1: No, přesně tak.
0: Aby tě zastoupili.
1: Mám svoji rumunský tady roční příděl hotovej.
0: Jo, dostanete od něj tričko, zrovna co má se zrním na sebe a budete ho větrat v banátském vzduchu, abyste ho dovezli zpátky. Uzavřené v pytlíku.
2: Bez inkoustu.
1: Ještě jsem říkal takovou příhodu, jak jsi řekl o těch příhodách.
0: Jo,
1: to se mi líbí ještě před odjezdem. My jsme hledali naší zdravotnici, tak nakonec jsme našli Ivanku, studentku lékařské fakulty, která není od nás ze školy, ale bylo to moc fajn, tak tam s náma jela jako zdravotnice, což je úplně podle mě fascinující, že holčina, která nás neznala, byla stejně stará jako vlastně my a byla ochotná jet do Rumunska se studentama, který nezná, a být zodpovědná za zdravotnictví té celé akce. To jim přijde úplně fascinující. To je, že byl špatný člověk, že jo? To musí být skvělý člověk. No a vím, že proč to všechno říkám, že před odjezdem jsem tam měl jednu holčinu, který úplně nebylo dobře, tak už to jako několik dní léčila fakt intenzivně nějakou rýmičku, nějakou virozičku. Tak jsme psali zdravotnici, že jo, neděle už jako zítra odjíždíme, jestli to snad to vyléčíme, ještě nevíme, jestli budeme moc jet. A tady Ivanka řekla tehdy něco na ten způsob, že jedem do hor, ne, tak to se v horách vyléčí.
0: Tam je zdravý vzduch.
1: No, a jelo se. Takže naše zdravotnice byla skvělá.
0: A jsme na konci. To uteklo, co?
2: To je jako voda.
0: No tak příště musíte donutit své vedení tady k tomu, abyste jeli na výlet zase do nějaké takové podobné exotické destinace. Dám několik tipů, jo, co mám já za sebou, ale ta doba se změnila, to jsem byl ještě mlád v té době. Děkuju vám moc za návštěvu, Pepíku, tobě zvlášť a vám děti taky. A staňte se posluchači Ešosu, pokud jste ještě nebyli. Jednak ho můžete najít na podcastových platformách vždycky po týdnu, takže i vy tam budete. Můžete to sdílet všem svým příbuzným a poslat do Banátu. Taky. Lojzovi? Ne.
1: Taky.
3: Lojzovi, ano.
0: A příští týden můžete poslouchat, budeme se poslouchat, povídat s Pavlem Kennedy Hajkem, kterého jsem našel na sítích, který cestuje se psem po světě. Prostě sám jezdí se psem.
4: Ty jo.
0: Takže to bude hustý. Tak fajn, děkuji vám moc ještě jednou za návštěvu.
2: My taky moc děkujeme.
4: Mějte se.
1: Díky.
0: A takový byl Ešus se Stříčkem Míšou na Rádiu 1 a těším se na vás zase příští týden. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Stříčkem Míšou.
5: Reklama Rádia 1.
6: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku.
7: Jo, kam?

0: vstup volnej.
1: Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská-spojka.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Galerie, chrám, kaple, zvuk.
5: V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Příjemný dobrý večer vám dnes již po druhé ze studia Rádia 1 přeje Strýček Míša a Juxek nám nakousnul hudbu za dobrou práci. A takhle se pohrneme v lehce tanečním rytmu, pak tam bude jedna skopičina z Norska a na to vás ještě upozorním. Ne z Norska, z Grónska, pardon. A takhle se pohrneme až k hodině desáté, kdy mne ve studiu vystřídá Radek Horáček alias Teplý proud. Tak pojďme na to. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci.

Tak tohle zrovna dozněla, já jsem byl vyprovodit děti ven a toto byla jedna z těch skopičin, o kterých jsem mluvil na dnešek. Tohle byla grónská zpěvačka, která se jmenuje Kuna, nevím, jak se to správně vyslovuje. Název skladby si neodvažuji vůbec přečíst. Dostal jsem se k ní tak, že jsem poslouchal, koukal jsem na dokument, kde se mluvilo o vymírajících jazycích a jedním z nich je i grónština, kterou mluví přibližně 60 tisíc lidí. Poslouchal jsem o tom, jak se grónština mizela, jak se aktivně na tom podílelo i Dánsko, Spojené státy, které nějaký čas působily v Grónsku. A tak jsem se začal dohledávat grónskou hudbu a zrovna Kuna mě velmi zaujala. Na příští týden vám nachystám nějaký grónský rap, který jsem také našel. Tak to jen tak pro zajímavost, posloucháte hudbu za dobrou práci, kterou vám každé pondělí vybírá strýček Míša.

ty hudby za dobrou práci a nějak jsem neměl čas se stavit do papírnictví, abych našel přesně tenhle ten samý, ve dvou papírnictvích ho neměli. Tak třeba příští týden už to tak bude. Jedeme dál.

Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil, tedy Strýček Míša vám přeje krásný zbytek dnešního dne a nejenom dnešního dne. Jo, to jsem si to nestáhl, ale i tohohle týdne celého roku stále s Rádiem 1 od rána do večera, nikdy Rádia 1 není dost. Uslyšíme se příští týden u Ešusu v 8 hodin večer, kdy si budeme povídat o cestování se psem večer opět a po Ešusu opět hudba za dobrou práci. Konečně jako každý týden nemám pauz, nebo ne, letos jsem asi dvakrát vynechal už, ale budu se snažit, aby to nebylo často. Tak tedy mějte se hezky, máte-li cokoliv na srdci, můžete psát na Facebooku i na Instagramový účet Strýček Míša, já si to přečtu případně na Facebookový profil Ešusu. Tak se mějte.

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Dělejte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Máme něco málo. Po 22. hodině začal pořad Inkubátor. Dnes to bude takové v té elektronické podobě. Mé jméno je Karel Kropáček a budu vás provázet touto hodinou. Dnes to je bez hosta. A hned na úvod projekt, nebo už můžeme mluvit i o kapele My Moon, a zazněla premiérově skladba Between Lines, která vyjde za krátkou dobu na belgicko-švýcarském labelu. Zatím nebudu nic prozrazovat. A vy na tuto partu si můžete jít podívat na Burzu 4, což v této partě je Andrej, kterého jsme tady měli jako hosta kdysi. Blow, ale v Zero, to samý Bubeník, také prošel těmto formacema a nováčkem v této formaci je MC Manda. No a my si dáme další skladbu a to bude také od tohoto projektu DJ Is Hot Club Mix Remix.

doznívá nám My Moon trojice Andrej, MC Manda a Buddy na bicí, kteří se představí v Burza 4 v Holešovicích 27.6., což je sobota, tak na nich určitě doražte mezi 20. a 22. hodinou, pak se party přesune dovnitř. A předtím jsou samozřejmě DJs a teď vás pozvu na akci, která bude start léta na Vyšehradě a bude to s Omnionem, kde bude křtít vinyl Omnion 3. Tam bych pozval klidně jít i s dětma, protože program bude půlen, nejdřív bude party s Omnionem a s vokálním souborem a druhý koncert bude s Fire Show, což si myslím, že bude dosti zajímavé. Pak tam budou zahraniční hosté, křtíce vinyl. No a my si dáme dvě skladby od Omniona, abych vás nalákal na 1.7. na hradby Vyšehradu. Akce začíná od 18 hodin. A my si dáme teď skladbu Pokoj a mír právě z chystaného vinylu.

podcast v popisku.

Tady se jedná o pozvánku na Omniona, což bude 1.7. od 18 hodin na Vyšehradě. A tohle, co už zní, je Past z jejich desky Fotr. Dáme si skladbu Vous a Namaš mě Alpou. V jedné hostuje Mucha a Hans a v druhé Jen Hovorka. Takže příjemný poslech a rozhodně doporučuji desku ke koupi.

doznívají Past, skladba Na mašně Alpu s hostem Janem Hovorkou. No a teď budou následovat Hi a holky se skladbou Hon a pak Bratři a pomalu se s vámi rozloučím a začne pořád Jazz Fusion hodinka, takže od mikrofonu Rádia 1 se loučí Král Krapáček.

0: Situace je mnohem závažnější, než jsem si myslel. Nejedná se pouze o jednu čarodějnici, ale je jich tady celá rozvětvená síť. Šíří se jak lepra.
1: Přesně, jako lepra na ně.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku a pro dnešek pátrám v archivech. Jedno album, které mě zaujalo, které bych rád připomenul, je trio Malina, Liška, Nejtek, tedy banjo, i když Luboš Malina hraje na tomto albu i na dechové nástroje, různé typy klarinetů a fléten. Potom samozřejmě Tomáš Liška, kontrabasista, basista a Michal Nejtek, hráč na piano, klávesové nástroje. Zatím tohle trio natočilo jedno album, koncertů taky bych řekl, že nebylo až moc v rámci uvedení alba, ale doufám, že se třeba někdy zase dejí dohromady. Tak ještě chviličku u tohoto alba zůstaneme. Malina, Liška, Nejtek.

Tolik Brett Mehldau a Mark Giuliani a v závěru pořadu se vás pokusím zase trošičku sklidnit vzhledem k blížící se půlnoci a připravil jsem album z archivu Dua, Carla Bley a Steve Swallow.

Karlou Blay a Stevem Svilovem se ještě rozloučíme jednou skladbou. Já vám přeju krásnou noc a budu se těšit opět za 2 týdny u Jazz a Fusion hodinky. Mějte se krásně.

0: druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.